0: Ričnikovo šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Don't tell me you're sorry, 'cause I know you ain't walking around in regret.

0: srdcovky Hit Rádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Pan ministra práce Aleše Juchelky na snížení podpor v nezaměstnanosti vyvolal ostrý spor uvnitř vládní koalice. Zatímco hnutí ANO a motoristé chtějí podpory vrátit na loňskou úroveň, hnutí SPD je zásadně proti. Návrh počítá se snížením dávek v prvních dvou měsících z 80 na 65% čisté mzdy kvůli rostoucím výdajům státu. Vládní koalice tak pro změnu zatím nemá ve sněmovně zajištěnou potřebnou většinu hlasů. Opozice navíc kabinet kritizuje za to, že s úsporou téměř 4 miliard korun natvrdo počítá už v příštím rozpočtu. Norský Nobelův výbor oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Veřejnosti patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta za 287 kandidátů. Zájem médií a veřejnosti o ocenění zvyšuje americký prezident Donald Trump, který se letos stejně jako loni vyjádřil, že by si cenu zasloužil on sám. A pojďme také na sport. Kometa Brno v předehrávaném šlágru 9. kola hokejové extraligy předehrávce vyloupila O2 arénu a porazila Spartu 4-3 v prodloužení. V nastaveném čase rozhodl Robert Laino po přihrávce Filipa Krále, který měl v duelu bilanci 1+2. Brankář Aleš Teska přispěl 43 zákroky. Plzeň pak přehrála 4-1 České Budějovice a navázala na úterní výhru v Lize mistrů a ukončila sérii dvou porážek v nejvyšší domácí soutěži. Domácí se posunuli na 4. místo tabulky. Dvě branky a asistenci si připsal Carter Robertson. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: U stanice metra Opatov funguje nový parkovací dům. Kapacita je 500 míst. Stavba P+R stání v Čilské ulici začala na konci června loňského roku. Dům je určen zejména pro mimopražské řidiče, kteří přijíždějí do města po D1 a následně mohou auto zanechat na okraji metropole a dále pokračovat metrem. Dnešní ráno jasné, polojasné, místy mlhy, teploty kolem 6 stupňů, v průběhu dne většinou polojasno, přibývání mraku a na večer slabý déšť nebo přehánky a už chladněji, teploty do 15 stupňů a studený vítr. Z Prahy Lucia Deňková.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. No jo. Je pátek, dobré ráno.
2: Pátek, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Jasmin, ahoj Fílo.
3: Krásné ráno,
2: ahoj
1: Míšo. Dobré ráno i vám, kdo jste se nás pustil. Nálada u nás dobrá, snad i u vás, a je to asi tím, že je pátek, bych řekl. Tak pojďme na to. Offspring, Why Don't You Get a Job, tím začíná páteční snídaně, hezký ráno. Hit Radio City. My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: Why don't you get a job? Tohle jsou Offspring, 6 minut po 6 na Hit Rádiu, dobré ránko. Jak se říká, myši mají pre. Znáte tohle přísloví asi, že jo?
1: No.
0: No. No ty to znáš určitě teďka, protože myši měli pre. Tvůj Kuba je byl dlouho pryč.
1: No, 2 týdny.
0: 2 týdny, a on je stále pryč?
1: Stále je pryč, v neděli si pro ně jedu na letiště už.
0: To je ono.
2: Si pro ně jedu, to bylo hezký.
0: To je ono, to je ono.
1: A já vždycky přijedu s nějakým trapným balonkem, minule jsem tam přinesla nafukovacího dinosaura a ještě navíc chodícího a on byl úplně hotový z toho a jako pokaždý má nějaký trapný, ale tenhle byl zatím nejtrapnější a strašně jsem se vyžívala v tom, jak on se styděl.
0: A to se nebojíš třeba, až na ně budeš čekat na příletech a teďka se otevřou takhle ty dveře. On tě uvidí a že by tam zalez zpátky, jak Homer Simpson do toho keře. To není ode mě. Takže se ti vrací, takže končí ti pohoda, dalo by se říct.
1: Ne, tak já se těším.
0: A jako jasně, že se těšíš, ale tak jsme říkali, koncertíky byly, že jo?
1: No tak to by byly i s ním, kdyby Ježiš, tady byl. Tak termíny jsou nevzal, termíny, no.
0: No, nevím, že tady spolu vysíláme, no to je jedno. Takže ty strávíš víkend s svým Kubou a bude to velký.
1: No prostě bude, s ním strávím víkend.
0: Co Filip?
1: No.
2: Já jdu prosím tě kamarádovi na svatbu. Aha. Dlouho jsem nebyl nikde takhle na svatbě, takže se těším a jsem zervej, jestli to bude jako obrovská party, anebo to bude taková ta poklidnější svatba, protože i na takových jsem za poslední dobu byl, že to prostě nebyla moc velká party, prostě se to nerozjelo, takže buď špatný DJ, a nebo prostě suchaři lidi.
1: Ty jsi tam byl, Míšo, jo?
0: Já tam byl, no.
2: Právě dvakrát z těch tří svadeb tam byl právě Michal.
0: To byl já.
1: No a co ty?
0: No, můj víkend bude takový klasický, já budu s rodinou. Mm-hmm. Já budu s rodinou.
2: To je taky hezký. Hele, vy to máte tak krásný oba dva.
1: Ty taky.
0: No tak by nás zajímalo, vy kdo nás posloucháte, s kým strávíte víkend, protože za malou chvíli začíná minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a s kým strávíte tento víkend.
1: Číslo k nám znáte 777-937-777.
0: Lost Frequencies, The Feeling, další muzika pro vás. Hezké ráno.

0: Lost Frequencies, The Feeling, tohle je Hit Radio. 6 hodin, 11 minut a začíná minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, klasika, a s kým strávíte nadcházející víkend. Tak minuta startuje teď.
1: Mára přepeře víkend s manželkou a dětma.
0: Evča Frýdek Místek s dcerou a kamoškama.
1: Káča Osoblažskou v neděli s miláčkem.
0: Patrik Hradec, rodina.
1: Monča Kolín s přítelem, pokud teda zase nestráví celý víkend u počítače.
0: Klára Praha s kočkou.
1: Terka Liberec známe s vysavačem, pračkou a žehličkou.
0: Heli, Těnice doma s rodinou, včera na ní skočil nějaký bacil, tak už se těší do postele.
1: Petr Jedovnice má víkend s Kometou, včera Praha a v neděli v Brně.
0: Petra Svoboda nad Úpou víkend stráví ve volební komisi.
1: Štěpánka z Českých Budějovic celý víkend stráví s voliči ve volební místnosti taky.
0: Lucka Trhové Sviny, moje sobota bude strávená v práci s pacienty a neděle s bakalářskou prací a počítačem. Hezký den.
1: A je to.
0: Konec.
1: Tak děkujeme za zprávy. Krty.
0: Děkujeme. My jsou vlastně volby. Dneska a zítra. Je to tak, ne? Jo, asi. Filipe, ty jsi tady od zpráv. Prostě dělej něco.
2: No, měly by být. Já se teda přiznám, že... Ačkoliv jako zpravodajství.
1: Pátek a sobota.
2: Já jako politice tolik neholdu, chodím volit samozřejmě, ale jinak se v tom tolik nevyznám.
1: Dneska 14 až 22, zítra 8 až 14.
0: Já jsem vás zkoušel, samozřejmě, že to je jasný, že to je dneska
2: no,
0: zítra.
2: Já, jste viděli, já to taky viděl, jste viděli, zkoušel si, Jasmin to umí tak rychle najít.
0: Tak no tak jo, tak pojďme hrát Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, další songy pro vás. 6 hodin 12 minut, tohle je páteční Hit Radio.

0: Čtvrté na 7, pár minut k tomu, tohle je Hit Radio a Ray Dalton, dobré ránko, dneska je 9. října a dnes se slaví Světový den pošty, prosím vás.
1: Jestli je co ke slavení,
0: no,
1: ale jo.
0: No takhle, přesně před 152 lety v roce 1874 vznikla ve Švýcarsku Mezinárodní poštovní unie, která právě usnadnila posílání zásilek mezi zeměmi.
1: Mm-hmm.
0: Takže dneska můžeme slavit a Jasmin, ty na mě koukáš, kdyby se měl, o čem se bavím.
1: No,
0: víš, jak fungovala? Víš, jak se dřív posílali zprávy? Chceš to vysvětlit? Hele, dřív se posílali zprávy normálně, jo? Si vzala prostě tušku, papír a napsala si dopis na papír.
1: Mm-hmm.
0: Jo? Rukou.
1: Já chci říct, že já jsem podle mě jediná z nás tří, kdo to tady stále dělá, protože jednou...
0: No počkej, já ti to chci vysvětlit.
1: No tak vysvětli,
0: rukou.
1: No.
0: Pak si to dala do obálky, nalepila si tam známku, ta známka se většinou ještě trvolízla a hodila to do schránky, která byla někde ve městě, nebo u pošty třeba. A ona ti prostě nepřišla notifikace, že si to ten druhý přečet. Žádná modrá fajívka, nic prostě, jo. Takže ty jsi čekala na odpověď třeba týden. A víš, jak se používá pošta dneska?
1: No.
0: Objednáš si balík? Jseš celý den doma a pak si jdeš vyzvednout papírek, že jsi nebyla zastížená. Takhle to funguje.
1: Zklamu tě, stále tam chodím, jak jsem chtěla říct, jednou cca za 3 měsíce, protože si posílám dopisy s mojí adoptovanou indickou dcerou.
0: A píšeš jí indicky nebo česky?
1: Píšu jí česky, s tím, ne, píšu jí anglicky, s tím, že jakoby oni to překladači překládají pak, takže oni asi jí sice doručejí ten originál, ale zároveň jí doručejí dopis, který je přeložený do jejího jazyka. Posíláme si i fotky a informujeme něco jako ve škole a takhle, takže
0: stejně,
1: je to hezké.
0: Stejně, když se vzpomenete na to psaní teda dřív, co jsme úplně nezažili, že na ten dopis se čekalo třeba fakt týden a dneska, když ti partner neodpoví do 10 minut, tak už plánuješ jako rozchod, jo? Jiná doba. Takže dneska Světový den pošty. No já jsem vám chtěl říct super for, ale Bobby vám asi nedošel.
1: Takhle nízko dneska jdeme.
0: Hele, já dneska hledám dno, jo. Dneska hledám
1: dno. Nízkopodlažní humor.
0: Hele, ještě to ne.
2: Nízká laťka dneska teda nastavená. Už se můžeme jenom zvedat.
0: Cyril, stám ledy za malou chvíli. Hezký ráno.
3: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Hit Radio.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Praze východ v Přesleticích, ve Vinořské ulici je silnice uzavřená. No a na Praze západ v Dobřichovicích, v Pražské ulici u křižovatky s Fígnerovou je provoz veden kyvadlově kvůli pracím na silnici. Rozhodně tam nohu z plynu a počítejte se zdržením.
1: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz
2: Hit Radio City.

0: páteční ráno z Hitrádia, tohle jsou vynikající Coldplay Sky Full of Stars. 6 hodin 31 minut, je tady taky vynikající Filip a ten pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, obraz od americké malířky Gertrude Abercrombieové se po desítkách let našel ve výprodeji. Neznámý kupec ho v létě v Michiganu pořídil za pouhých $30, tedy zhruba za 660 korun. No a v aukci překonal všechna očekávání, prodal se v přepočtu za 30 milionů korun. Britský mladík v kostýmu Batmana se v Norfolku vydal za zlodějem, který ukradl kabelku jeho kamarádce. S pronásledováním pomohli i další přátelé převlečení za superhrdiny, kteří přivolali policii. Zloděj pod tlakem lup zahodil na zeď, odkud ho Batman úspěšně sundal. Okradená žena tak dostala celou svou kabelku zpět v naprostém pořádku. No a útěk hodný Houdiniho předvedl poslední zářijovou sobotu zadržený na policejní stanici v Brazílii. Díky své hubenosti a mršnosti, nebyl to ty Michale, se dokázal protáhnout z cely mezi mřížemi otvorem na jídlo. Video záznam je dokonce na internetu, je hitem sociálních sítí, my jsme ho viděli a je skvělý.
0: Děkuju za lichotku, ale můžu vás uklidnit, já bych si tím otvorem rozhodně neprotáhl.
3: Koukáme tady na to a opravdu jako to je tak malý otvor, já nechápu, jak to ten chlap zvládl, to je neskutečná věc.
0: Takhle samozřejmě je hloupý vám vyprávět o něčem, co vám nemůžu ukázat, ale pokud jste u internetu, tak si to najděte, stojí to za to. Nicméně, připomíná mi to, nebude to teďka někdy rok, co jsem si tady strčil prst do něčeho a už jsem ho vyndat?
3: Zítra to bude rok.
0: Zítra to je rok. Jo. Zítra to je rok. Dáš to na sociální sítě?
3: Zítra třeba jo.
0: Tak jo, tak zítra. Už teď pro vás máme další skvělý hity. Bude Nelly Furtado, Say It Right, to vás bude bavit a určitě i tahle rokovější věc. Blink 182, my jsme Hit Radio 6.33. Hezké ráno.

0: Krásné ránko z Itrádia. Chvíli po půl sedmé, Nelly Furtado. S vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Děkuji ti.
2: To, že je auto a rádio prostě nerozlučná dvojka, to jako víme, jo. Ale věděli jste, že hudba, kterou si za volantem pouštíte, tak může dost značně ovlivnit to, jak bezpečně řídíte? Protože jeden expert sestavil teďka žebříček údajně těch nejbezpečnějších písniček do auta. A představte si, že to jsou ty přesně ty naše hity, kterými hrajeme, jo.
0: No, světej, div se. A nebyl to expert tady od nás zítra, ale byl to nezávislý expert, to nám můžete věřit.
2: Ano, podle něj je ideální poslouchat hudbu, která má mezi 60 až 100 údery za minutu, což odpovídá zhruba tlukotu lidského srdce, protože moc rychlá hudba, ta vás může strašně moc vyhecovat, pomalá zase ukolíbat, a máme tady ty nejbezpečnější songy podle všeho teda.
0: Je tady žebříček pěti, tak pojďme na jedničku, to je pan Sheeran. So jak to poslouchám, tak vlastně ta rychlost, není to podle mě jenom během řízení, může to být třeba i při milování.
2: No, všechny ty songy odkazují jistým svým způsobem na lásku. K tomu se dostaneme, takže...
0: Love Me Like You Do, Ellie Goulding je další song. To už je trošku rychlejší.
2: Co se jíbeš tady takhle?
0: Do rytmu ne. Major Lazer, DJ Snake a Mo.
2: Jo, tak to hodně miluju.
0: Miluju. To vám taky hrajem. A co vám taky hrajem, ale dlouho jsem to neslyšel u nás v playlistu, je tohle.
2: No jo.
0: Sam Smith, Stay With Me.
2: Zase láska, no říkám.
0: Ale ta poslední teda, ta pětka, jo. Tak tý mám osobní pouto, to mě teda baví asi nejvíc. To z toho vybrat, co? Takže tohle je pětka, která vás v autě zaručeně uklidní, ale já si myslím, že takhle po ránu a kort v pátek by bylo za dobře, abychom vás spíš probrali a neuspali. Tak tam střelíme Davida Guettu, Terry Swims, Tone Senai, Gone, Gone, Gone za malou chvíli. No a když se teda bavíme o vás, kdo teďka třeba řídíte toho plechovýho miláčka, tak vám řekneme, jak to v pátek jezdí bude doprava. Hezký ráno.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze v Libni v ulici Osmíkových probíhají stavební práce, počítejte s omezením. No a na Praze 6 v Evropské ulici na křižovatce s ulicí u Davidského rybníčku probíhají práce na silnici a jeden jízdní pruh je uzavřený, bude nutné jet jen nudy.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Pořád jste tady.
14: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio. We will find-

0: 6.53, ladíte Hit Radio, dobré ráno, Jonas Blue, Jack and Jack. A pojďme do Číny. Schválně, jestli nás už teď chvíli před sedmou poslouchají nějací studenti, žáci, tak lidi, pokud si myslíte, že máte ve škole přísný učitele, tak buďte rádi, že nechodíte do jedné školy v Číně.
1: Proč pak?
0: Učitel tady nachytal studentku s mobilem při hodině a místo poznámky podal kladivo a řekl, ať ten telefon před celou třídou rozbije. A ona ho rozvlátila.
1: A tak to je zase hustý, to já bych asi neposlechla.
0: Já vlastně trochu závidím, protože občas bych to udělal taky, taky bych nejradši poslal takhle svůj telefon do továrního nastavení kladivem. A mě by zajímalo, jestli vy jste někdy ve škole dostali nějaký takový bizarní trest. Vy, kdo nás posloucháte a vy tady, co?
1: Mně asi nebyl to žádný bizár, ale takový to, že musíš hodněkrát napsat, nebudu dělat tohle a tohle, a nebo co pro mě bylo horší, že tě přesadějí do první lavice, jo, ať jsi přímo před tou katedrou, ať na tebe pořádně vidí, tak to mi vadilo
0: to
1: ještě víc.
0: To jsem měl já, no, to jsem měl já. Co u Filipu?
2: Já teda mám to, co Jasmin, ale jednou vím, že jsme kolem školy museli jít uklízet listí, odpadky a třídit kaštany, co se nosili, tehdy ještě sběr a kaštany, tak 3 hodiny takových jako prací kolem školy jsme měli.
0: Počkej,
2: za trest, že jsme zlobili.
0: A co chceš jako třídit na kaštanech, když jeden vypadá jak druhej, ne?
2: Nebo? No, jako ono se to nikam nosilo, že jo, takže spíš takhle třídit.
1: Jo.
2: Třídit ne, ale odnášet někam, no man, na kolečko jsme to nahodili lopatou a to jsme někam vezli a takhle třeba 50krát jsme šli.
0: Jasně, a tam se to hodilo pak na stejnou kupu a ten to zlobil, tak mu řekli, hele, tady máte kaštany, potřebujeme to zase tady přetřídit a dovezte to tam na druhou stranu.
2: A pak přijeli popeláři a všechno to odvezli.
0: Přesně, hodili to do jednoho kontejneru. Pojďme na hity Lady Gaga, The Dead Dance a pak v 7 zprávy s Filipem. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
1: Více na e-shopu benezelenina.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a další zprávy, vítejte u nich. V komunálních volbách do místních zastupitelstev kandidují nejen kariérní politici, včetně současných ministrů, ale také řada známých tváří. Těžit ze svého publika, fanoušku a čtenářů chtějí herci, baletní mistr, investigativní novinářka či hokejisté, a to nejen v Praze, ale i v dalších regionech po celém Česku. Řešit chtějí nedostatek sportovišť i pomoc pro sociálně znevýhodněné rodiny. Volební místnosti jsou v Česku tradičně otevřeny dva dny, a to dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 hodiny raní do 14 hodiny. Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Podle poslední studie z roku 2025 má více než pětina českých dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 přibylo obézních dětí o více než polovinu. Odborníci očekávají další nárůst. V polovině století by mohlo být obézní každé druhé dítě. A pojďme také na sport. Hvězdný hokejista David Pastrňák se na domácím vítězství Bostonu 6-1 nad Utahem v NHL podílel dvěma brankami a stejným počtem asistencí. Naopak další utkání bez kanadského bodu prožil Martin Nečas, a to přesto, že Colorado zničilo Calgary na jeho ledě 7-3. Jeden ze tří gólů Flames vstřelil i Adam Klapka. Velký příděl musel zkousnout obránce Vancouveru Filip Hronek. Canucks dostali od Hawajců titulu z Caroliny 7 branek. Český zadák strávil na ledě necelých 24 minut a opět byl nejvytěžovanějším hráčem svého týmu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: V pondělí začne poslední etapa rekonstrukce Kbelské ulice. Dotkne se mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D8. V první části bude do 23. října uzavřena sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Kbelské bude sveden do jednoho pruhu. V době uzavření rampy budou vyznačeny objízdné trasy. Druhá fáze prací začne 24. října a potrvá do konce listopadu. Ráno většinou polojasné, místy mlhy, ty se rozpustí. Odpoledne čekáme přibývání mraku, k tomu většinou slabý déšť nebo přehánky. A teploty do 15 stupňů. Z Prahy Lucie Denková.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Dobré ránečko.
6: Krásný pátek. Snídaně
5: šampionů. Tady je slyšet, kdo se nejvíc těší na víkend, a je to Jasmin. Dobré ránko.
6: Stačí vteřinka za volantem a máte průšvih za 30 milionů. Přesně to se stalo jednomu řidiči v Praze, proberem za chviličku, stejně jako to, jaký největší průšvih se za volantem povedl vám.
5: Pak se něco takového stalo, jo?
6: Opravdu.
5: To je neuvěřitelný. Walk the Moon, tím začíná další hodina, hezké ráno.
2: Hit Radio si

0: Jasmin se inspirovala v názvu tohoto songu Shut Up and Dance. Akorát to první už ti dlouho nevydrží, co?
1: Akorát ne, no.
0: Akorát. 7.07, doblé láno z Itrália.
1: Znáte takový ten stres, když řídíte nějaký třeba větší auto, vyjíždíte do podzemních garáží a říkáte si, tak vejdu se, nevejdu se, možná se trošku i přikrčíte v tom autě, jako kdyby to mělo pomoct. No tak tenhle ten strach se jednomu řidiči v Praze tak nějak vyplatil, protože převážel vrtnou soupravu a zasekl se.
0: Zasek se pod mostem, ale táhli, až hřepu vytáhli, povedlo se dneska v noci. Já teda musím říct, že teda gratuluju, ale já jsem se do toho člověče tak ponořil, že mi to je líto, jak kdyby končil nějaký seriál, jo. Protože já jsem včera u toho usnul, člověče.
1: Jak u toho usnul?
0: No, já jsem si na iDNESu pustil živý vysílání.
1: To je taky magor, ten.
0: Nechal jsem to, na pozadí u toho jsem pracoval a nechal jsem zapnutý zvuk, jo. A ten zvuk, ono to znělo nějak, my si to můžeme pustit, jo, tak jak mě to uspalo, takhle to znělo.
1: To je jako bílej šum, ten
0: jako
1: uspala,
0: bílej šum,
1: no.
0: Takže normálně mě uspal zaseknutý návěs. A prostě, dobrý, no, tak jsem se probudil a čtu to, že už je venku.
1: No tak škoda 30 míčů, ale už je venku. Nicméně, vám se stalo něco, nějaký bizárek s autem?
0: No tak já jsem to tady už jednou vyprávil, takže se budu opakovat, když jsem měl řidiča chvíli a no. Nadsouval jsem v České Skalici autem do Penny Marketu. Tak to se mi stalo, no. Zarazil jsem zadek auta asi o 2-3 cm jako dovnitř, takže táta si to všimnul, to bylo tak, jako já říkal, že to je moje auto, bylo to tátovo auto samozřejmě. A táta si to všimnul až pak po nějaký době, no. Takže tohle se stalo mně.
1: Mm-hmm. Já mám taky historku z autoškoly teda ještě jsem to neměla dodělaný, ty papíry. Sednu do auta, tam ten můj pan učitel a on se mě s někým spletl. On si myslel, že už jsme jako asi dál v té výuce, než jsme byli. A říká, no, tak vycouvejte. A já říkám, to jsme se ještě učili. A on, ale jo, učili. Říkám, ne, opravdu ne. A on, no tak a teďka si viděl v té hlavě, přepočítávám. A říká, no tak se koukněte dozadu, jako na, za rameno a dejte zpátečku a vyjeďte. No tak jsem to udělala a nabořila jsem ho do lampy, že jo.
0: Aha.
1: Takže celý zadek tam protlačený od té lampy, takže mě strašně seřvalo a už jsme spolu nepokračovali, no.
0: A udělala jsi to autoškolu?
1: Jo, ale s někým jiným pak.
0: Co Filip?
2: Hele, já vždycky jenom couvání, jsem měl 3 nehody za život. Hmm. A pak musím ještě teda zmínit ne auto, ale motorku, kterou jsem si opravdu, to je jak z těch zpráv, které říkám v updateu, vyzvedl jsem si z brusu novou motorku před 4 lety.
0: Ano.
2: A druhý den jsem tam za pánem přijel, že mám zlomenou páčku na spojku, zlomenou řadičku, zlomený zrcátko. No prostě jsem to normálně položil, ale ne v moc v rychlosti, já jsem se otáčel na štěrku a skútr se prostě chová trochu jinak než ta 200-kilová motorka, takže hned jsem tam přijel, 4 díly vyměnit, měl docela legraci.
0: Ale ty jsi ideální zákazník, jako vem si, že si tam koupíš novej stroj a hnedka tam jdeš na servis, jako no, komu se to poštěstí takhle.
1: Tak jaká nehoda nebo jaký bizárek se stal vám takhle s autem, s motorkou, se skútrem, s čímkoliv?
0: 777-937-777, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to sem střelte SMS-kou, vrátíme se k tomu, teď Eminem, Rihanna, taky Huntress a Golden na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Huntrix Golden, Hit Radio, 7:45, 2 minuty k tomu. Návěs s vrtnou soupravou, co se zasekl v Praze pod mostem, se podařilo vyprostit. Škoda za 30 milionů, to se tam nevejde, ale vejde prásk. Ptali jsme se vás, kdy se vám stala za volantem nějaká taková podobná situace, na kterou teď možná třeba rádi vzpomínáte.
1: Zpráv a hlasovek od vás přišlo hodně, tak pojďme na to. Čau ranní dvojko, na střeše vozidla jsme vezli kola. Co čert nechtěl, v autě jsme byli 4 a všichni jsme na to zapomněli a najeli do průjezdu. Samozřejmě urvaný držák a poškrábaná celá střecha od šlapek. Hezké ráno.
0: To musela být strašná perda.
1: No to jo.
0: Taky píše Adela, ahoj, není to sice můj zážitek, ale je to bizár, který z hlavy asi jen tak nedostanu. Před lety na brigádě jsem měla kolegyni, která couvala, až nacouvala do obrovského bagru. Nějak záhadně se tam objevil, zaparkovaný.
1: Zdravím všechny do rádia. Jedna moje situace, kdy jsem se fakt hrozně styděl, byla, když jsem se otáčel se svým SUVčkem na parkovišti mezi obchody, koukám do zrcátek, levá, pravá a najednou velká rána, kouknu za sebe a tam pouliční lampa. Jediná široko daleko v okolí. Daniel, no tak ty s těma lampama máme problém, nebo má problém více roz nás, no?
0: Já jsem se tomu nepřiznal, když jsme to řešili předchozím vstupu, taky jsem vzal jednu lampu jednou. Další zpráva, dobré ráno, manžel ve své práci řídil doprovodné vozidlo právě před návěsem s vrtnou soupravou. A? Rychlost asi 20 km za hodinu, délka trasy 60 km a jelikož byl po večírku, tato monotónní rychlost ho uspala, sjel z vozovky do příkopu a návěs musel vyprošťovat jeho. Ahoj. Geniální, geniální.
1: Máme tu i hlasovky od vás.
0: Třeba tu od Naty.
2: Ahoj, Hit Radio. Do nás narazila srnka z boku. Byla to taková rána, že jsme se obě dvě lekli, ale sice potom doběhla na pole, ale museli jsme volat samozřejmě policajty. Takže papa a uvidíme se zase někdy jindy.
1: Papa, vidíme se.
0: Pak se holky probudili a museli do školy. Tak máme tady ještě hlasovku od Moniky.
3: Ahoj, tak já mám taky krásnou příhodu. Měla jsem řidičák asi tak 3 měsíce. A jela jsem ze zahrádky, na předním sedadle jsem měla 15-litrový kýbl s rybízem. No a v zatáčce mi ten kýbl sjel. Mně nenapadlo samozřejmě nic lepšího, než se ohnout. No a nabořila jsem na sídlišti lampu. Lampa se zakymácela, padla jak podťatá. Takže jsem zajela na parkoviště, mezi tím samozřejmě už někdo volal policajty. No a když dorazili, tak to bylo docela potupný, protože celý sídliště koukalo z balkónů a z oken,
0: no, jasně,
3: jak já tam dýchám do trubičky v 11 dopoledne.
0: Všude rybíc.
3: Samozřejmě se nenadechala, navíc zjistili, že mám 14 dní prošlou technickou, což já jsem nevěděla, protože o auto se staral tenkrát ještě manžel. Mm-hmm. Takže to bylo opravdu veselé. Od té doby vím, že se zásadně pro nic neschýbat, neotáčet se za dětma, za pejskem, za čímkoliv. Taková veselá příhoda, no. Zdravím celý rádio ze západu, ahoj.
1: Zdravíme i tebe, Moni, a děkujeme za hlasovku.
0: Tohle je vlastně krásný poučení, opravdu pro nic se neschýbat, neohýbat, no, ale já úplně vidím teďka jako do její hlavy, jo, do Moniky, ale si říkala, tak počkej, tak hele, buď rybíz, anebo lampa, no, tak bohužel. Vyráte rybíz, no. Jelen, všude zdejší, 7:21, tohle je Hit Radio, hezké ráno, šam.

0: Tohle jsou Jeleni 724 Hit Radio, krásné ráno. Pořád nám od vás chodí zprávy, co za bizarní věci se vám stalo za volantem. A musíme přečíst ještě tu od Sylvie, píše: příběh se srnkou mi připomněl naší situaci, kdy letos v lednu jedeme s manželem do porodnice rodit našeho syna a po cestě nám do boku auta skočila srna. To fakt v tuhle chvíli chceš řešit, to píše Sylvie. Opatrně na těch cestách, děkujeme ještě jednou za vaše zprávy. Jak to na silnicích vypadá, kde to je porod, takhle v pátek po ránu, kde to stojí, řekneme, bude aktuální doprava, no a samozřejmě přihodíme i písničky, třeba tohle Pink Fucking Perfect, hezké ráno.
1: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Hledáte spolu?

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D1 na 28. kilometru ve směru na Prahu, stojí v koloně porouchané vozidlo. No a na D11 na 8. kilometru směrem od Hradce Králové na Prahu narazilo osobní auto do dopravního značení. Nehodu vyšetřuje policie, doprava v místě zpomaluje.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.

0: Krásné ráno z Itrádia, 7:30 po 7:30, Pink a taky Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: V Číně se objevil poněkud neobvyklý žebrák. Humanoidní robot klečel na ulici, měl sepnuté ruce a žádal kolem jdoucí o peníze. Podle videa potřeboval příspěvek na elektřinu. Záběry samozřejmě okamžitě obletěly sociální sítě. Jedna rakouská cukrárna přišla s poněkud netradičním poplatkem. Zákazníci si musí připlatit za umytí použité sklenice nebo poháru. Cena je 70 centů, tedy zhruba 17 korun. Majitelka tím chce pokrýt náklady na vodu, elektřinu a práci. No a na závěr, švýcarští celníci nevěřili vlastním očím, když kontrolovali jednu turistku vracející se z dovolené. Převážela totiž neuvěřitelných 55 kufrů. Po důkladné kontrole se ale ukázalo, že v nich není žádný kontraband, všechno mělo být pro osobní potřebu.
3: No a na mě Kuba něco remcá, když mám limit nad těch 20 kilo.
4: No já jsem chtěl říct, kdyby to nebylo omezený na těch 20, 25 kilo a jeden kufr, tak takhle vy ženy cestujete normálně.
3: Asi jo?
4: Jo, ale řekni mi, proč 55 kufrů?
2: Nevím, co tam vozila, no. Asi byly výprodeje.
4: A nebo jako stěhovat se letadlem, vlastně proč ne? Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Naposled pro vás máme tento týden voucher v hodnotě 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka.
3: 2000 znamená 2000, prosím, jo?
4: Napište nám, chci soutěžit na 777-937-777, teď jedna plnotučná 90. Tohle je pan Alban, It's My Life. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Doktor Alban, It's My Life. Takhle vám hraje páteční Hit Radio, 8 minut po půl osmé. Rychlá pětka. A teď budete hrát vy. Máme pro vás tento týden poslední voucher v hodnotě 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotheka, kde najdete více jak 3000 titulů. No a o to se zasoutěží Michal. Míšo, hezké ráno.
1: Ahoj, dobré ráno. Michale.
0: Dobré ráno, bude to Slezská jízda. Zdravíme do Oder u Nového Jičína.
1: Jo, taky vás zdravím.
0: Tak Míšo, jsi připraven na 5 otázek?
1: Asi jo.
0: Tak jdeme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Vyjmenuji 3 zvířata, která žijí v lese.
1: Vlk, rýs, zajíc.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik prstů mají dohromady 4 ruce?
1: 20.
0: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje jediná blondětá dívka mezi původními šmouly?
1: Šmoulinka.
3: Ano. Jasně.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kolik centimetrů má 1 metr?
1: 100.
0: Mhm.
3: A poslední otázka. Je krtek slepý?
1: Ano.
0: Ano.
3: Ano, ano, ano.
0: A to je správně. Michale, vyhráváš poukaz na 2000 korun na nákup na Audiotéce.
1: Jo, díky moc.
0: Je to tvoje. Mně se líbilo, tebe nejvíc zaujala, pobavila otázka se šmoulinkou. Ty jsi to vystřelil normálně, ty jsi měl rád šmouly, ty jsi byl malej?
1: Taky, ale jsem se na to hodně díval, ještě nedávno.
0: Jasně, jasně, šmoulové. No tak Míšo, voucher je tvůj, zdravíme do Oder, říkám to správně, do Oder?
1: Jo, asi jo, takhle já se to říká, no.
3: Ale asi.
0: Asi jo, prostě do Slezska. Tak Míšo, měj se krásně, hezký víkend a zase ozvi někde, ahoj.
1: A vám taky, mějte se, čau.
3: Děkujeme, ahoj.
2: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Za 2:45, tohle je páteční Hit Radio a prosím vás, nevím, jestli jste si toho všimli, ale Vánoce už tak nějak jako bušejí na dveře.
1: Ne.
0: No, aspoň podle supermarketu, já jsem dokonce viděl před jedním obchoďákem tady v Praze krásně nasvícený vánoční stromek a říkám si, jestli ještě jako není brzo.
1: Rozhodně je brzo. Jakože já už jsem viděla i nějaký instagramový příspěvky, kde lidi píšou, tak a tady máte termíny vánočních trhů, uložte si to předem, ať pak neříkáte, že jste to nestihli jako každý rok.
2: 28.11.
0: Já si myslím, že řekneš 24.12. To bývají Vánoce.
2: To bude, ale bývá to tak. 28.11. začínají třeba trhy tady na Staroměstském náměstí v Praze, je 9.10. Jo, takže ono, to není od věci už.
0: Ono to uteče, jako teďka to je zatím pohodička, ale ono se to potom změní na tohle.
1: No jasně.
0: Přesně, 23. Na všechno na poslední chvíli. Já teda za sebe, jestli můžu říct, jedna věc, kvůli který se na Vánoce těším, tak to jsou pelíšky.
1: No jo, to jo.
0: To jsou pelíšky. Já samozřejmě, že si to můžete pustit, já nevím, někde na Netflixu nebo kde to je, ale prostě v té telce na ty Vánoce, když jsi s rodinou, tak to má úplně jinou atmosféru. No, tam mi tam uděláš značku.
1: Jakou nebo čím?
0: Drápem ne, vole. Imagine Dragons, Enemy, za malou chvíli tady v playlistu, no a teda za pár týdnů už je Vánoce ve vašem městě, tak hezké ráno z Hit Radia.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších...
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: omezením. No a v Praze 5 v Radlické směrem z centra za křižovatkou s ulicí k vodojemu probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: se podíváš.
1: A páteční Hit Radio snídaní šampionů v 7.55.
2: Pamatujete si ještě na papírový žákajdy, žákovský knížky, hlavně na ten stres, když jste ji pak měli doma ukázat rodičům, když tam přibyla nějaká špatná známka nebo nějaká třeba poznámka. Tak teďka si představte, že se některé školy opravdu vrací k těm papírovým podobám, protože nechtějí, aby rodičům co dvě minuty tam chodilo nějaké upozornění. A já s tím souhlasím, protože vy něco provedete ve škole a hnedka o tom ten rodič ví.
1: No jasně, a ty už pak přijdeš domů s tím, že jdeš si pro tu zlobu, ale takhle prostě. Přišla a tak co ve škole?
2: Dobrý.
1: Takže já jsem rozhodně za ty klasický papírový žákovský knížky. A máte nějakou vzpomínku? Nějakou top poznámku třeba? Vy do nás posloucháte, můžete cinknout 800 937 937, co vy dva tady?
2: Já jsem dostávala poznámky jenom za smích. Já jsem jako jinak byla hodná, ale strašně jsem se smála pořád. Furt jsem vyrušovala smíchem, takže leda tohle.
3: Já jsem dostávala hodně poznámek. Ve třetí třídě třídní důtku dokonce jsem dostal. Rozbil jsem okno.
2: Yeah.
3: Schválně, jenom jsem do něj hodil kámen a chtěl jsem to vidět prostě. Samozřejmě za tím oknem nikdo nebyl, jo, zas tak hloupej jsem nebyl, ale třídní důtku jsem dostal a doma jsem taky dostal potom.
2: A co tady mistr Knejp?
1: Já byl v klidu, já jsem nic neprovedl, ale ty spíš určitě. Ty žákovský tak jako občas prostě zmizela, občas schořila, prostě to máš, ale to byly žákovský, který trpěli normálně samovzniceným.
2: Občas schořila.
1: A vím, že kamarád nebo bývalý spolužák na základce právě takhle schoval žákovskou. Nebo řekl učitel se, že jí ztratil. No a prostě pak přišel Míša a našel jí strčenou pod lavicí, tam jak se lepily žvejkačky, jak tam byla ta konstrukce, no. Tak ona tam byla zastrčená a já jsem jí vytáhl během hodiny a říkám, pani Čelko, já jsem našel, fakt, takovej jsem byl.
2: Tak to ne, ne.
1: Takovej jsem byl.
3: To mi sedí k tobě, no.
1: Přesně, jo? No tak děkuju, no.
4: Si svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za...
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
8: Více na e-shopu benezelenina.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásný pátek, za minutku 8 hodin a další zprávy jsou tu, vítejte u nich. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Období, po které je řidičský průkaz platný, je v současné době nastaveno na 10 let, což by se v budoucnu mohlo změnit. Rezort dopravy chce totiž platnost prodloužit na 15 let. Hasiči ve čtvrtek pozdě večer uvolnili kamion, který se ve středu večer uvázel pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v pražské Krči. Po celodenním úsilí se jim to podařilo s využitím dvou vyprošťovacích tanků a další těžké techniky, řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Přes noc na pátek soupravu rozebírali, aby ji mohli vytáhnout spod mostu a odtáhnout pryč. A pojďme také na sport. České fotbalistky dnes čeká první zápas baráže o historický postup na mistrovství světa. V Pardubicích od 19 hodin nastoupí proti Skotsku, od Veta se potom hraje v úterý. Skotky v kvalifikační skupině ani jednou neprohrály, Češky skončily druhé za Walesem. Případný postup by je posunul do závěrečného kola baráže proti Švédsku nebo Litvě. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: U stanice metra Opatov funguje nový parkovací dům. Kapacita je 500 míst. Stavba P+R stání v Čelské ulici začala na konci června loňského roku. Dům je určen zejména pro mimopražské řidiče, kteří přijíždějí do města po D1 a následně mohou auto zanechat na okraji metropole a dále pokračovat metrem. Dnešní ráno jasné, polojasné, místy mlhy, teploty kolem 6 stupňů, v průběhu dne většinou polojasno, přibývání mraku a na večer slabý déšť nebo přehánky a už už chladněji, teploty do 15 stupňů a studený vítr. Z Prahy Lucia Denková.
9: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
12: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: A taky Filipem, hezké ráno.
2: Krásný páteček.
1: Čau. Snídaně šampionů. Filip má trochu ADHD při pátku a začal tady vydávat zvuk motorek.
2: No ty taky.
1: No já taky, já jsem se přidal a mě to připomnělo, já tady mám něco pro pamětníky, schválně si vzpomenete, a myslím si, že to, co vám pustím, nám připomene tu dobu, že to bylo první video, který jste na internetu slyšeli, jo, tak poslouchejte. Borec předvádí motorky.
13: Suzuki's, no question.
1: Suzuki. To tady dal Filip.
2: Tak to mě úplně minulo.
1: Počkej, dál.
13: Hondas. You don't even know what it is when it goes by. It'll surprise you. Honda. Harley Davidson's.
1: Harley Davidson nejlepší.
13: Harley,
1: Davidson. Hele, tohle je normálně historie internetu. Kdo to znáte, klidně napište. Teď Liquido, narkotik, 8 hodin, 2 minuty. Hezký ráno z Hit Rádia.

0: Liquido a Narkotik a taky páteční hitrádio 6 minut po 8. Hezké ráno dneska a zítra volby. Komunální volby a česká kreativita se nezapře. My se tady bavíme nad názvech stran, které jsou na kandidátních listinách. Jo? Co tady třeba je? Je tady například aktivní řitka. Nebo živé hrobice. Nebo co mě baví, tak je tady třeba RUM, RUM, rozumně utvořený mandát, anebo dno, droužkovičtí nenapravitelní optimisté. A mě by zajímalo, jak by vypadal ten povolební večírek, kdyby třeba měli udělat koalici, jak by to vypadalo, to by byl mejdan.
1: Jako mě baví tahle ta jejich kreativita každopádně.
0: Je to skvělý. Mě by zajímalo, jak byste pomenovali vlastní kandidátku, kdybyste museli založit jedno ve vaší vesnici. Ono celkově vlastně to týká těch menších měst, protože ta velká města, tam jsou ty velké strany, známe. Ale tady na těch menších obcích a menších městech se objevují právě takové názvy. Tak jak by se to jmenovalo? Jasmin, kdybychom spolu založili kandidátku, jak by se jmenovala?
1: To je blázné. Mě napadalo samotný, ale ne s tebou určitě.
0: Samotáři. Samotáři. Co Filip, co by nám doporučil?
2: My dva, kdybychom byli spolu, tak vtipní a spolehliví. Jmenovalo.
0: Tak to bych bohužel v programu nemohl
1: takový
0: dodržet.
1: Takový oxymoron, že?
0: To bych, je to hodně oxymoron, to bych nemohl dodržet. Jaký by byl náš program?
2: My bychom samozřejmě měli více sportovišť, zprůjezdnili bychom Prahu bez kolon, že do jednoho roku bychom to zvládli.
0: Jasně, no, tak to by bylo lidem v Ostravě teda jako k něčemu, zprůjezdněná Praha, zprůjezdněná. No takhle, my bychom asi žádnou stranu mít nemohli, nicméně vy, kdo nás posloucháte, tak potkali jste nějakou takovouhle zajímavou stranu, případně kdybyste opravdu měli u vás v obci nebo u vás na vsi založit nějakou stranu, jak by se jmenovala a jaký by byl váš program? Pojďme si z té politiky udělat trochu legraci, to je účel. 777-937-777, můžete nám to nahrát jako hlasovku, nebo klasicky to poslat SMS-kou. Těšíme se na vaše nápady. Teď hity Mark Ember, Belong Together. Hezké ráno. Ano.

0: Robin Schulz a Erika Sirola. Speechless. 8 hodin 14 minut.
1: No řekni to, co jsi
0: posloucháte
1: řekl.
0: Hit Radio, krásné ráno. Já si myslím, že název tohoto songu by se neměl říkat veřejně. Na letošních kandidátkách do komunálek se objevují kreativní názvy stran. Aktivní řitka, živé hrobice, nebo třeba RUM, RUM, rozumně utvořený mandát a tak dále. A ptali jsme se vás, jestli znáte nějakou takovou další stranu, jestli jste něco letos potkali, případně jak byste pomenovali svoje hnutí, kdybyste museli.
1: Ta aktivní řitka je jako super,
0: je
1: jo, ale jedna ze správní třeba.
0: To je vlastně konečně někdo, kdo chce s obcí opravdu hnout, že jo?
1: Kámoš je z Ademova a chtěl založit stranu Strana pro ekonomický rozvoj města Ademova. Neschválili mu to kvůli zkratce SPERMA. Chápeme? Tak dál.
0: No jo, tak vám taky píše Hanka, krásné ráno, u nás zřejmě blb, alias budoucí liberecké blaho.
1: Další zpráva zní, mě vždy před pár lety cestou do Krkonoš bavili billboardy s obrovským nápisem pod kandidáty. Paka navždy.
0: Počkej, tam je nová paka.
1: Ne,
0: paka navždy. To je geniální.
1: Pak tam máme nějaký hlasovky od vás.
0: Tak hlasovku od Štěpána.
2: Tak za mě je jediná možnost. Frištatský umělecký cech Kutilův. No, má to akorát jednu vadu. A to zkrátku fuck.
0: Pojďme taky na hlasovku od našeho Ahoj, tady Tomáš.
3: Ahoj, tady Tomáš. Co já si tak pamatuju, tak byla nějaká strana zelených. Jo. A potom byla ještě nějaká strana přátel piva. A pak byly ještě nějaký politický strany, no.
1: No.
3: A kdybych mohl mít politickou stranu, tak by se jmenovala politická strana ne. Když je ano, tak já bych měl ne. Tak zatím čau.
1: On co by ne, viď?
0: To je kreativní, takže ne 2026. Tak co, dneska a zítra komunální volby, potkáme se u urny. To byla taková do větru otázka, jasně víš.

0: Eva Farnamera, Hit Radio, 8 hodin 19 minut. Mně přijde, že my v dnešním vysílání zjišťujeme, že dno má ještě sklep. Tak zdravíme milovníky přízemního humoru. To je neuvěřitelný pátek, no.
1: Jsem ráda, že nás čeká tenhle ten song. Já miluji, když tady mluvíš francouzsky, Míš.
0: No, já jsem právě chtěl říct, že jelikož se nestává často, že bys týzovala muziku, jestli bys to mohla přečíst a říct, ta, jak se ta písnička jmenuje, i ten interpret.
1: Metr Žím.
0: Hezký.
1: S, a tam už nevím.
0: Tak pojď.
1: S, ketime.
0: Tak já teda přepnu, jo.
2: Se ketime je.
0: Já jsem to zjišťoval, je to eskiteme.
1: No, tak ty jsi připravený, mě si hodil do vody, co tady machruješ. No, my držím.
0: Za chvíli vám to hodíme k vám, všude, kdy nás posloucháte. Lev, cože?
1: Lev, les est tramvaje, je remandle, le
2: bozie. Ažile bonbon, bordo.
0: Tak jo, ten sklep už máme teda, no.
2: V suterénu jsme zatím.
3: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Aušus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křát nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze...

0: Přechytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
4: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze na Třebešíně, v Počernické ulici mezi křižovatkami ulic Hřibská a Dřevčická, probíhají stavební práce a silnice je uzavřená. No a v ranní dopravní špičce počítejte s kolonami, na Nuselském mostě už tradičně, potíže jsou taky s projetím Bubenečského tunelu.
1: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
2: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list.

0: Bebe Rexha a Faithless. New Religion, milujeme tohle, snad vás to baví. 8.32, posloucháte páteční Hitrádio. Tohle je snídaně šampionů. Je tady Filip a ten má pro nás ranní update.
1: Ranní update.
2: Pracovník španělského supermarketu si vzal dvě lékořicové tyčinky, které byly ale určeny k vyhození, jenže právě kvůli nim dostal okamžitou výpověď. Zaměstnavatel trval na tom, že si zaměstnanec nesmí brát zboží ani tehdy, když je určeno k likvidaci. Zaměstnanec technických služeb v německém Sasku narazil při sekání trávy na nečekaný poklad. Zemi objevil 8 malých zlatých cihel a další dvě byly nalezeny později. Hodnota nálezu je v milionech korun. A co je navíc zajímavé, majitele se stále nepodařilo dohledat.
0: Nebylo jich 8, ale 10?
2: A?
0: Původně?
2: A na závěr, japonská seznamovací agentura přišla s netradičním nápadem. Začala zkoušet seznamování lidí, kteří mají stejné příjmení. Projekt má ale poněkud komplikovaný právní rozměr, protože japonské zákony tak se prý s takovými sňatky úplně snadno nesrovnávají.
3: Co když máš příjmení, který se ti nelíbí, chceš se ho konečně zbavit, říkáš si, tak se provdám, bude to dobrý, no a máš zase tady, nevím, pitlíka.
0: Třeba knejp.
2: A budeš knejpová prostě.
0: Knejpová. No, ale tak když jsi novák, tak to je v pohodě, jo, ale já teda s mým příjmením, já bych asi těžko hledal stejného partnera. A hlavně jsem teda na holky, tak tam je asi.
2: Nekecej.
0: Já vím, že tě to zklamalo.
2: Přiznej se.
0: Pojďme na srdcovku. Tohle jsme vybrali my tři, to vás bude bavit. Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This, 8.34. Hezké ráno.

0: Činasky, Hit Radio za 5 minut, 8:45. Hezké ránko. Činasky za mě patří mezi jedny z nejlepších českých kapel. Samozřejmě se tam řadí za mě i kapela Kryštof.
1: Ano.
0: I kapela Kryštof. Osobně mám teda radši tu starší tvorbu, možná protože už jsem trochu dinosaurus. Nicméně dneska ve 13 hodin byste si měli naladit Hit Radio, protože k nám dorazí Richard Krajčo, aby představil nové album Půlnoční hřích.
1: Takže jestli vás zajímá, co novýho kapela Kryštof chystá, vytváří, jak zní jejich nová hudba a co se vlastně skrývá za tím názvem Půlnoční hřích, tak dneska od 13:00 se to u Jirky Pelnáře dozvíte.
0: A třeba pro nás pamětníky na té nové desce bude i zvukový návrat tomu starému Kryštofovi. Uvidíme, necháme se překvapit, takže dneska Richard Krajčo ve 13 hodin u Jirky Pelnáře a u nás za malou chvíli další skvělý hit je třeba Alanis Morissette nebo Rose a Bruno Mars. Hezký ráno.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio.

0: srdcovky Hit Rádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: vynikající Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Dáváte si páteční Hit Radio, snídaně šampionů v 8.51. Krásné ránko.
1: Já miluju reality shows. Nejlepší je na nich to, že můžete mít třeba dokonale připravenou jakoukoliv strategii, hlídat se fakt každý slovo, ale pak vám to něco může naprosto zbořit. A v případě třeba teďka Denise z Love Islandu to byla jeho přítelkyně, protože on tajil, že má přítelkyni, odjel na ostrov lásky jako bombshell, najít si tam někoho, no a samozřejmě se tam nechoval tak, aby se to té přítelkyni líbilo, logicky. A všechno televizi osvětlila, poslala do televize videa toho, že teda s ní opravdu Denis chodí, a parádně mu to nandala a on tam má teďka velký problém. A říkám si, že někdy je opravdu lepší jako dávat si pozor na tyhle věci a stačí kolikrát jedna věta k tomu, aby se všechno podělalo.
0: Říkám si, kde jinde se snažit něco zatajit než v televizi.
1: No jasně.
0: Že jo, ale to mi vlastně připomnělo, že člověk se občas prokecne ani neví jak. Mě to připomnělo, já když jsem bydlel s rodiči, tak jsem měl od táty Zaracha. Jo, táta teda nebyl doma, máma mě pustila ven na kolo. No a ona se před nějakou dobou odstěhovala sousedka do vedlejšího města. Já jsem se pak vrátil domů, byl jsem že na tom kole a Míša, aby řeč nestála, tak říkám doma večer. Ale jsem si vzpomněl, že jsem dneska potkal paní Švorčíkovou a táta. A táta. Kde? A já. A já. A do prčic. Takže takhle jsem se propálil. Máš něco ty?
1: Mám taky, no. Já jsem někdy v 16 letech, třeba 15, 16, nevím, chodila s jedním klučinou a mě rodiče nikam nepouštili. Jo, já jsem nemohla ani spát u kamarádky. A jednou mi to teda jako dovolili, že můžu spát u té kamarádky, která bydlela za rohem. No a ten můj kluk bydlel v Lysí nad Labem. Já jsem navštívila místo kamarádky tehdy toho kluka, to, kdo poslouchá nějaký dítě, nedělejte to, jo.
0: Co ve škole už.
1: No, dobrý. A druhý den jsem se vrátila domů, zvesela, hezky, pěkně si tam dubkám a mamky manžel říká, tak jak bylo v Ústí, ze srandy, protože on si myslel, že ten můj kluk je z Ústí nad Labem, ne z Lysí nad Labem, a já říkám, to je Lysá, prosím tě, jo. A ještě jsem to vlastně mohla uhrát, jo, ale v ten moment já jsem vlastně pochopila, že jsem se prokecla, i když ještě ne ze 100%, a on to taky moc dobře pochopil, no, že jsem nebyla tam, kde jsem říkala, a to bylo čoromoro, to vám říkám.
0: No
1: a
0: tak nemáš lhát?
1: No teď já mít teďka svoji dceru, já to teda ne.
0: Třeba stálo to za to aspoň?
1: Ani ne, dívejte.
0: No tak škoda, no, kdyby to aspoň za něco stálo. David Guetta, tohle za něco stojí, to je poslední song páteční snídaně Love.

0: David Guetta, Andy Ek, 8.57, tohle je Hit Radio a my se musíme rozloučit, musíme jít, protože po deváté nás střídají naši fantastiční kolegové, mají pro vás spoustu písniček, Kato a John Dean Lewis, taky Krištof.
1: Děkujeme za další krásný týden s váma a těšíme se zase v pondělí.
0: Dneska jsme našli, jak jsme říkali, no, jsme hledali dno, který pak mělo ještě sklep. Byl to humor na úrovni, my se to, no, přes víkend prostě vyresetujeme a v pondělí se budeme prostě těšit.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Tak si užijte víkend.
1: Odpočiňte si a slyšíme se od 6 v pondělí.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
3: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
4: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí se silnějším provozem počítejte na Štětboholské spojce při cestě od Černého mostu. Na magistrále máme hlášenou kolonu na Nuseláku směrem do centra, plná je Ječná ulice a pomaleji to jede taky na D5 před Prahou a následně na Pražském okruhu od sjezdu z D5 k Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
5: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: On air.
5: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Dneska startují volby. Češi začnou ve 2 odpoledne rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic. Zhruba třetina z nich bude moci ovlivnit i budoucí rozložení sil v Senátu. Volební místnosti budou dneska otevřené do 10 večer. Zítra můžete svůj hlas odevzdat mezi 8 a 14 hodinou. Zkušební provoz tramvají mezi Malovankou a Strahovem má začít v polovině roku 2028. Stavbu trati slavnostně zahájili v pondělí. Koleje povedou od Bělohorské Vaníčkovou ulicí k autobusové točně, kde bude trať ukončena smyčkou Stadion Strahov. Ve Francii včera pokračovaly protesty. Studenti opět blokovali střední školy a pochodovali ulicemi měst. Někteří v Paříži házeli dlažební kostky na policii, která reagovala nasazením vodních děl. Francouzská vláda už slíbila, že se bude zabývat stížnostmi studentů na nedostatek učitelů a schátralé školní budovy. Hokejisté Sparty podlehli v předehrávaném utkání 9. kola extraligy Brnu 3-4 v prodloužení. Pražané prohráli 4. z posledních 5 utkání. To Kometa vyhrála 4. z posledních 6 duelů, Spartu zdolala ve vzájemných kláních po 3. v řadě. Pátek v naší metropoli doprovodí polojasná až skoro jasná obloha, odpoledne mraků přibyde a večer ojediněle slabě zaprší. Nejvyšší teploty 13 až 15 stupňů.

0: krátké, to slovo pátek dneska už zaznělo několikrát, přátelé, takže hurá, hurá, přejeme dobré dopoledne. Přiznám se, že jsem to teda čekal daleko horší. Tu změnu, kterou meteorologové říkali ze čtvrtka na pátek, že se nám významně ochladí, tak ano. Sami jste slyšeli od Dominika, že dneska maximální teploty 15 stupňů, zatímco včera předevčírem to bylo někde nad 20, ale já jsem se bál, že přijde takový ten sichravý hnusný podzim. Ono to tam zatím vypadá docela hezky.
1: Mně to přijde docela hnusný, teda, abych pravdu řekl.
0: Tak, my si to vyříkáme tady mezi sebou a potom se vám znovu ozveme. Mezitím si pustíme pár písní a já mu něco udělám. Hit Radio.

kapela Kryštof. Mimochodem, ti mají dneska celkem významný den. 9. října. Právě dneska totiž vydávají novou desku. A navíc, Richard přijde sem k nám do vysílání. Jo, takže se těšte, protože s Richardem dneska, tuším, v 13:00 odpoledne vám nabídneme v podstatě vhled do té nové desky, která se jmenuje Půlnoční hřích. Zároveň taky oficiálně se představí nový singl a taky videoklip k dalšímu singlu, a to k písni Oblohy půl, jo? Musím říct, že nová deska, na tu se dlouho od kapely Kryštof čekala, bude tam prý 11 písní. A některý už samozřejmě známe, třeba Půlnoční hřích s Dominikou Aladžiou, to normálně hrajeme tady u nás na Hit Rádiu, ale těch písní je tam daleko víc a myslím si, že jsou velmi, velmi zajímavý. Sám Richard Krajčok tomu říká, že tu desku považuje za samotný vrchol kapely Kryštof, jo. Takže dneska 9. října je to venku a navíc naším vzácným hostem v 13:00 odpoledne bude sám Richard Krajčo. A možná, že prozradí ještě něco víc, protože nevím, jestli jste to tak nějak zaznamenali, ale v příštím roce oslaví poměrně významné životní jubileum a při té příležitosti jako chystá pár věcí, jo? Tak dobře poslouchejte, dneska v 13:00 odpoledne u Jirky Pelnáře naším hostem bude Richard Krajčo. Další hudba a další skvělé hity, které pro vás máme i pro páteční dopoledne, tady je Shakira, Waka Waka, dáme si taky Jay-Zho s Alicia Keys a spoustu dalších. A doufám, že máte nádherný pátek. 9. října, tady je Hit Radio City.

je páteční muzika jako dělaná pro to dnešní dopoledne. Posloucháte Hit Radio City. No a už za chvíli pro vás máme samozřejmě spoustu dalších informací. Čerstvé zprávy

0: Prahy sem tam vytáhneme nějaký ten tip, co možná o víkendu dělat. I když je pravda, díval jsem se na předpověď počasí. Hele, v sobotu nám tady má pršet, jo? Ale v neděli zase to už vypadá o něco líp. Takže určitě vás pozvu na nějaký akce, že jich v Praze je celkem dost, ale mám pro vás samozřejmě skvělou muziku, třeba i hudební spolupráci Calvina Harrise a Ellie Goulding. Mimochodem, Calvin Harris má teď za sebou celkem historický zápis do Guinnessovy knihy rekordů, protože v brazilském São Paulo zahrál pro neuvěřitelných víc než 1,5 milionu lidí na jednom místě. Tohle je číslo, které překračuje hranice lidského chápání, je to tak, ale Calvin Harris už je navždy zapsaný v Guinnessově knize rekordů. Tak k tomu mu gratulujeme a jeho I Need Your Love dáme za chvíli.
1: Chceš auto na celý týden s plnou nádrží? Tak buď nepoužitelný. Každý den v půl páté ti dáme 10 otázek. Na všechny odpovíš špatně. A stopky tě nesmí porazit. Vyhraj auto od Lehner Motors. Hyundai Tucson, MG HS nebo Peugeot 3008. Plná nádrž a týden jen pro tebe. Počkej na výzvu, dovolej se do rádia
2: a bojuj.
1: Nepoužitelný. Každý den v 16.30 na Hit Radio City.
3: 10 let s vámi. Vyberte si z 800 nových nebo ojetých vozů a získejte partnera na každou vaši cestu. Lehner Motors, váš nejzkušenější spolujezdec.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
5: Hit Radio.
6: Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list. Hey.

také skvělý se skvělou muzikou, s Hitradiem City, to je jasná věc, a taky možná s nějakou tou výhrou, co vy na to? No, zásadní je, jestli jste s námi soutěžili o lyžovačku v Rakousku tento týden. Já doufám, že ano. Jestli teď kývete hlavou, tak zbystřete, protože my máme výherkyni, to je jasné. A navíc máme samozřejmě pokračování, protože my budeme soutěžit nejenom tenhle týden, ale taky příští i přes příští. Jo? S Hitradiem City právě teď objevujeme zimní Salcbursko a každý týden rozdáváme pobyt pro dva a k tomu vám přihodíme i skipasy. Takže příprava na zimní sezónu par excellence. Jo? Tentokrát jsme hráli o dvě noci ve Flachau s polopenzí a dvoudenními skipasy. No a pozor, ptali jsme se na to, jak se jmenuje slavný rodák z Flachau, po kterém je pojmenovaná tamní závodní sjezdovka. A já už tady mám před sebou výherkyni, její jméno, a doufám, že poslouchá. Nejdřív bych možná měl říct tu správnou odpověď. To znamená, vy jste na našem webu na Hit Radio City měli napsat jako správnou odpověď Hermann Mayer, ano, legendární rakouský lyžař, kterému se přezdívalo Herminátor. Jestli jste někdy viděli sjezdy, tak víte, o kom mluvíme. No a kdo si pojede užít do Flachau, kdo nám nechal na webu správnou odpověď, kterou mimochodem našel i v podcastu, tak výherkyní se stává Tereza Beranová, které samozřejmě v tuhle chvíli moc gratulujeme. A jestli jste, přátelé, tentokrát nevyhráli, tak se vlastně vůbec nic neděje. Protože už příští týden pokračujeme, na našem webu najdete určitě nový podcast, zase v pondělí, taky novou soutěžní otázku. A tentokrát budeme hrát o dvě noci pro dva v oblasti St. Johann v Salcbursku. Opět to bude s polopenzí, k tomu přihodíme dva dvoudenní skipasy. No prostě paráda, jo? Takže sledujte hitradiocity.cz a další salcburská lyžovačka může být vaše a poslouchejte i podcast, abyste se o Salcbursku dozvěděli něco víc. Tady už jsou Verve a Bittersweet Symphony.

0: ztrácí. Poetika, jedna píseň, kterou já když slyším, tak ji jenom těžko dostanu z hlavy. Takže o páteční písničku v hlavě je postaráno. Možná, že to máte podobně. Já vám do 10. hodiny, než vám dáme další čerstvé zprávy, tak nabídnu další hity. Bude třeba Sia anebo Linkin Park.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
1: Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
2: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit rádio City. Zlepši si náladu.
5: 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr.
6: Rozšíříme výběr.
8: Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Kaufland Card Extra.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
2: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: My jsme Hit Radio City, za chvíli je tady 10. hodina, což znamená, že Dominik pro vás má čerstvé zprávy. No, pak si dáme třeba Rihanu nebo Coldplay, ale ze všeho nejdřív ještě musíme do ulic, těch pražských, aby jsme zjistili, jak se nám tam jezdí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na magistrále máme hlášené kolony na obvyklých místech ve Vilsnově ulici u hlavního nádraží směrem od Florence a na Nuselském mostě ve směru do centra a v Bělohorské počítejte s kolonou u Vypichu směrem od centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
7: Více na e-shopu benezelenina.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Vrtnou soupravu, která ve středu v Krči uvázla pod mostem, se dnes ráno podařilo odvést. Podvalník se soupravou z podmostu ve Vídeňské ulici vyprostili hasiči včera kolem 11. večer po celodenní práci, při které využili i 3 vyprošťovací tanky. Doprava je v místě podle posledních informací ale stále omezená. Med od včel z ruzínského letiště opět potvrdil svou kvalitu. V letošním ročníku soutěže Český med obhájil zlatou medaili. Proč vůbec letiště Praha včely chová, vysvětlí jeho mluvčí Denisa Hejtmánková.
9: Včely na letišti chováme především pro účely biomonitoringu. Pomáhají nám sledovat stav životního prostředí v okolí letiště a poskytují cenné informace o kvalitě místního ekosystému. O to větší radost nám dělá, že med od našich včel dlouhodobě obstojí v přísném odborném hodnocení.
1: Já ještě doplním, že med od letištních včel získal v soutěži maximální počet bodů, tedy 100. V Kambodži zadrželi 2 Čechy, čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Uvedl to mluvčí našeho ministerstva zahraničí. Česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Čtveřice astronautů se po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici vrátila na Zemi. Modul společnosti SpaceX s posádkou mise Crew 12 včera přistál do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Teploty dnes v Praze do 15 stupňů, k tomu má být polojasno až skoro jasno. Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a večer se ojediněle přidá slabý déšť.
8: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, ano, děkujeme za čerstvé zprávy. Mě celkem zaujalo, že teda pražské ruzinské včely mají nejlepší med, jako 100 bodů ze 100. Pojďme si říct, Dominiku, to je dost.
1: Je to jakoby až nejvíc.
0: Až úplně, že?
1: Až úplně nejvíc,
0: to skoro víc nejde. Tak si jako říkám, čím je to způsoben. Jo. Jestli povídej, ten kerosín. Nějakou... Nebo tak.
1: Hele, do toho nevidím.
0: Tak víš, tak nám dejte vědět, jo. My jsme amatéři. Mám pro vás City Quiz. Tentokrát to nebude o včelách ani o letadlech, ale bude to o společenských hrách. A doufám, že i v pátek na to přijdete, protože zatím jste v celém tom týdnu byli nesmírně úspěšní. No a tohle jsou Coldplay a Beyoncé a něco, co v pátek zkrátka musí zaznít. Tohle je hymna pro víkend.

0: tak tohle je nová Miley. Miley Cyrus. Vydala novou desku a tohle je pilotní single. Slyšíte ho exkluzivně tady u nás, my jsme Hit Radio City a přejeme dobré dopoledne. Hezký pátek! No, myslím si, že je nejvyšší čas, aby jsme zjistili, jak jste na tom dneska. Teda vaše mozkové buňky, jo?
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Jdeme na to, hrajeme City Quiz. Dneska poslední šance, jak to zahrát z Mercurial Laser Game. Já chci, abyste si to opravdu všichni zkusili, jo? Takže teď, jestli máte přece jenom pár minut chvilku, tak zaměřte pozornost na vysílání, ať jste v práci, doma, můžete být kdekoliv, dá se to hrát, v podstatě kdekoliv, stačí jenom rychlá vaše reakce. Hledáme totiž jednu známou hru. Mám pro vás 4 nápovědy, které vás dovedou k té správné odpovědi. První bude těžká, postupně ale vás správně navedu a myslím si, že po té poslední už budete mít absolutně jasno. Připomínám, že hrajeme o voucher za 3000 do Mercurial Laser Game, což můžete využít na Laser Game, Pixel Game, virtuální realitu nebo arkádovky a platí to na všech pobočkách, které jsou v Praze, v Olešovicích, na Braníku, na Pankráci a nebo na Lužinách. No, přátelé, tak. Připraveni? 777-937-777, správné telefonní číslo, sem ke mně do studia, využijte SMSky, WhatsAppky, klidně nahrajte hlasovku, jsem tu pro vás. První nápověda. K téhle hře nepotřebujete žádné drahé vybavení. Hrají to dva lidé a jeden špatný tah může rozhodnout o všem. Abyste vyhráli, musíte být vždy o krok napřed. A čtvrtá nápověda. Křížky a kolečka.
2: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. 4x v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.

0: myslím si, že je nejvyšší čas rozlousknout ten dnešní City Quiz, poslední v tomto týdnu. Hledali jsme hru, ke které stačí papír a tuška, dva soupeři, křížky, kolečka a hlavně pořádná dávka přemýšlení, to je jasná věc. A vy jste se dneska utrhli ze řetězu, píšete, Terka, Mikuláš, Lucka, Bára, Nikča, Radek, od Honzy tady mám správnou odpověď, Tereska to taky zvládla, Jana, Ivča, Kačí, Tonda, Zdeněk, Lukáš, od Kuby správná odpověď, stejně tak od Andrejky, Renaty, byli jste dneska opravdu výjimečně úspěšní a se mnou na telefonu je Marcela, dobré dopoledne.
1: Ahoj, dobré dopoledne.
0: Tak... Jak to jde dneska? Jaký máte pátek?
1: Pátek máme fajn, evakuovali jsme se v práci.
0: Ježiš,
1: a stihli jsme to akorát na soutěž.
0: Vážně, mám tam někdo, co se stalo někdo?
1: Ne, bylo to jenom zkušební evakuace.
0: Jo, zkušební, teda, to mě spadlo šutrák ze srdce. A zvládli jste to jako všichni, jo, teda, nikdo nebyl zvládli černá ovce.
1: Ne.
0: Dobře, takže adrenalin už evidentně máte v práci za sebou. Mě teda zajímá, jaká byla ta správná odpověď, jo, to znamená,

0: Na jakou tu společenskou hru jsme hledali?
1: Jsou to piškvorky.
0: A jasně. A teď potřebuju od vás vědět, jak jste v tom byla dobrá?
1: Já si myslím, že dobrá jsem v tom docela byla a teď v tom porážím své děti.
0: Takže hrajete pravidelně, jo?
1: Hrajeme docela často, se na to baví a zatím ještě vítězím, tak uvidíme, jak dlouho to se vydrží.
0: Hele, a mě zajímá, hrajete na 5 v kuse nebo na 3 v kuse?
1: No, hrajeme obojí, ale spíš na 5, protože na 3 vítězí většinou ten, kdo začne.
0: Přesně tak, přesně tak. No tak hele, je to ve správných rukách, protože mám pro vás 3000 do Mercuria Laser Game, to je zase trošku jiná hra, tam si to jako zvládnete užít. Laser Game v Česku, je to největší síť Laser Game v Česku, nově na Lužinách na Pankráci, je tam pixelový centrum, virtuální realita, arkádovky, prostornej bar, hele, stojí to za to. Vezmete ratolesti?
1: Určitě, vezmu děti, celou rodinu, asi kamarády.
0: Hele, naprosto ideální. Tak si to tam moc užijte. Já vám popřeju krásný víkend. Máte v plánu nějakou činnost o víkendu, anebo jenom leháro?
1: Ne, máme činnosti, děti dělají sporty, takže mají turnaje, závody, takže budeme aktivní.
0: A co hrajou?
1: Dcera dělá taekwondo a syn hraje florbal.
0: No, florbal, vítečně, to jsem hrál leta. Už jsem na co starý, ale tak je moc pozdravujte, mějte se krásně a zase někdy, jo?
1: Děkuju moc,
0: nejte se hezky. No a máme to za sebou, nebojte se, i v příštím týdnu tady bude City Quiz, tak stačí jenom dobře poslouchat.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Já jsem slíbil, že vás před víkendem vezmu na nějaké akce, které se tady konají v hlavním městě. A abyste věděli, kam třeba vyrazit, abyste možná změnili plány, či je teprve vytvořili. No, určitě můžete do botanické zahrady, protože tam se rovnou vydáte do pradávného světa. Letošní výstava dýní, která je vždycky na podzim v botanické zahradě, tak vás letos zavede mezi dinosaury, obří pravěký hmyz, mamuty anebo pralidi. Je to originální dýňové aranžma, které doplní i taky interaktivní zastavení, nějaký ten tvořivý workshop. Samozřejmě nesmí chybět dlabání dýní a pak si tu dýní můžete odnést domů. No a na závěr taky halloweenská oslava i lampionový průvod. Takže ta letošní výstava dýní se ponese právě v tom duchu pradávného světa. Budou tam sochy doplněné nápaditými dýňovými aranžma a budete se pohybovat v různých obdobích dávné minulosti, od světa dinosaurů a pravěkého hmyzu až po mamuty a první lidi. Hele, začíná to tam už dneska, to znamená, že od pátku 9. můžete samozřejmě vyrazit, takže vřele doporučuji bohatý program a vlastně takový začátek podzimu. To už jako je oficiální, když se dlabou dýně, tak už to prostě přichází. Tak na to buďte připraveni a rovnou můžete vyrazit o tomhle víkendu třeba do botanické zahrady v Praze v Troji. Ed Sheeran připraven, za pár minut taky Eva Farna. Zkrátka velké hity u nás na Hit Radio City. The

A Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem.

0: písně je tolik energie a tolik pozitivní energie. Evu Farnou už za chvíli u nás na Hit Radio City vystřídá Rag & Bone Man a do 11. hodiny vám zahraju určitě taky One Direction.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
3: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: No jo, tak za chvíli 11. One Republic a s vámi taky Hit Radio City. Dáme si Činasky, dáme si Imagine Dragons, to všechno po 11. hodině, tak s námi zůstaňte i nadále. No a víme, co se v Praze kde šustne, Dominik nám nese čerstvé informace.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí ve Kbelské ulici ve směru na Hloubětín před nájezdem na Novopatskou se srazilo osobní a nákladní auto. Blokovaný je jeden pruh, kolona se tvoří od Ďáblic. Na magistrále je kolona ve Vilznově ulici u hlavního nádraží směrem na D1 a na Nuselském mostě ve směru do centra. Na Pražském okruhu pomalejší provoz ve směru od letiště mezi Rozvadovskou spojkou a Ořechem. A pokud míříte na Brno, tak počítejte s kolonou mezi 18.5 a 25. kilometrem D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
3: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
6: Více na e-shopu benezelenina.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Tramvaje se o víkendu vrátí do Olšanské ulice. Výluka tam skončí kolem půlnoci ze soboty na neděli. Od neděle ale bude přerušen provoz tramvají v úseku nákladové nádraží Žižkov Ohrada, a to až do 18. prosince. Dopravní podnik kvůli tomu zruší dvě linky, jiné naopak zavede a budou jezdit i náhradní autobusy. Pražská voda má být pod ještě přísnější kontrolou. V Podolí funguje nový komplex laboratoří, který dokáže díky moderním technologiím odhalit některá rizika mnohem rychleji než dosud. Více říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
9: Rutině se tu například využívá metoda PCR, která dokáže velmi rychle odhalit přítomnost bakterií a virů ve vodě. Laboratoře navíc využívají také umělou inteligenci a strojové učení, které pomáhají vyhodnocovat velké množství vzorků a odhalovat i drobné změny v kvalitě vody.
1: Laboratoře PVK ročně zpracují přes 50 000 vzorků a provedou téměř 800 000 analýz jednotlivých sledovaných parametrů. V Třeboni na Jindřichohradecku včera zaznamenali letní den. Teplota tam vystoupala na 25,5 stupně Celsia. Na většině území republiky se teploty ve čtvrtek dostaly na 18 až 23 stupňů. Americký tenista Ben Shelton oslavil dnešní 24. narozeniny postupem do třetího kola turnaje Masters v Šanghaji. Třetí nasazený finalista letošního US Open zdolal Němce Daniela Altmajera 6-3, 7-6. Máme většinou polojasno až skoro jasno, v průběhu odpoledne by mělo v Praze mraků přibývat a večer se výjimečně objeví slabý déšť, teploty do 15 stupňů.
7: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Já jsem tady, vy jste tady taky, to znamená 3 minuty po 11. hodině si můžeme dát tu poslední třetinu našeho dnešního dopoledne společného. Já doufám, že už jste se přihlásili na našem webu na hitradiocity.cz na snídaně, protože přátelé, my v příštím týdnu jedeme. Jedeme za vámi, za těmi, kteří by chtěli parádní snídani přímo až do práce. Zařídíme, není problém. Jak na to, to vám řeknu už za chvíli. Sliboval jsem Činasky každý ráno, dáme si je. A taky Imagine Dragons.
7: Hit Radio City.
10: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Rock My Body, Rehab, Ina a Sash. To znamená, že ta melodie, kterou v tom slyšíte, ano, ano, to jsou devadesátky. Posloucháte Hit Radio City, máme skoro čtvrt na 12. David Guetta, Adele a nebo Bruno Mars, ti tady budou už za chvíli.
1: Hit Radio City vám beze brunch. Nechte si přivést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: No a přátelé, protože jsme na konci tohoto týdne, tak ono už nám to klepe na dveře. V úterý jedeme úplně poprvé. A já věřím, že vy už jste se přihlásili hitradiocity.cz, protože my opět rozvážíme náš City Brunch. Ranní porada může být o dost lepší, hladoví kolegové budou spokojenější, nálada v kanclu výborná. Takže i letos za vámi vyrazíme přímo do práce. Přivezeme vám v podstatě podnos, to nejlepší, co můžete mít, croissány, koláčky, čerstvý ovoce, samozřejmě kafe, nadílka dobrot až pro 20 lidí přímo na vaše pracoviště. Takže každá porada cca někde dopoledne okolo 9. 10. hodiny přece jenom bude o něco lepší. Stačí se zaregistrovat, přihlašovací formulář najdete na hitradiocity.cz. No a každé úterý a čtvrtek až do 30. října vybereme jednoho z vás, komu přivezeme City Brunch přímo do práce. Tak šup šup, jen se zaregistrujte, protože v příštím týdnu už vybíráme a bude to skvělý. Moc se na vás těším.
2: Branče z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholi. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.

pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepší

Pane úplně? Jenom už víme, že je to čerstvý 41. No a samozřejmě jako většina hudebníků asi oslavuje prací. Díval jsem se do kalendáře, jak to má, no samozřejmě, že vystupuje momentálně ve Spojených státech, pak se přesouvá taky do Kanady, bude hrát třeba ve Vancouveru a tak dál. No prostě stále na šňůře, jeden z těch nejúspěšnějších hudebníků posledních 20 let určitě. Za pár minut si dáme Neila Diamonda a jeho klasickou Sweet Caroline, ta, ta, ta, v nový verzi od Two Friends a přidáme taky Xindla X.

0: auto od Lehner Motors. Hyundai Tucson, MG HS nebo Peugeot 3008. Plná nádrž a týden jen pro tebe. Počkej na výzvu, dovolej se do rádia
1: a bojuj.
0: Nepoužitelný. Každý den v 16.30 na Hitradio City.
2: 10 let s vámi. Vyberte si z 800 nových nebo ojetých vozů a získejte partnera na každou vaši cestu. Lehner Motors, váš nejzkušenější spolujezdec.
3: Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Tati, a promění se vytříděná Petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
1: Promění.
0: A v novou sukínku?
1: Promění.
0: A v paraplíčko?
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťůžek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných.

0: běžných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty?
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
0: Více na cestaodpadu.cz.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Tvojej zemi. Mirka Miškachová a Xindl X u nás na Hit Radio City a za pár minut Nirvana a jedna velká klasika The Man Who Sold the World. Nicméně, předtím se ještě podíváme do kina, protože před víkendem se to klidně možná může hodit, navíc v sobotu má prý celý den pršet a v kinech je kromě pár zajímavých filmů taky jeden fenomenální koncert. 40 let starý. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Překážky mě zastaví.
2: Tak i další z těch velmi dobře přijatých filmů na letošním Karlovarském festivalu je teď v naší kinodistribuci. Milovník, ne bojovník, patří mezi nejpříjemnější překvapení slovenské a české filmové tvorby posledních let. A do kin jde přesně rok po velmi podobném snímku Nahoře nebe v dolině já.
3: Že by se nás vyrušilo.
2: To byl taky hraný celovečerní debut jedné mladé slovenské režisérky a scenáristky a producentsky ho taky zaštítila Julie Marková-Žáčková.
4: Nechcete si zahrát nějakou hru?
2: Milovník, ne bojovník je od Martiny Buchelové a za poslední dobu jde o jeden z nejlépe pojatých filmů o dospívání. Je plný kouzelných, vtipných i velmi autentických momentů. Další filmy z našich luhů a hájů, které mají tento týden taky premiéru, ale neviděl jsem je, jsem si schoval do druhého dílu Film City, který bude nejpozději zítra na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ale teď chci ještě připomenout, že v našich kinech i zremástrovaná verze legendárního koncertu kapely Queen v Budapešti. Obraz i zvuk jsou nejlepší, co kdy byly za těch 40 let a k tomu jsou přidané i dosud neviděné rozhovory se členy kapely a prostě to nelze vynechat. Ivo Alač, Hit Radio City, 937 FM. Film City.

Tak tohle byl Miles Smith u nás na Hit Radio City, lehce po 11:45. Tak tohle už je muzika, kterou pro vás má připravenou Jirka Pelnář. Protože za chvíli je tady pravý poledne, což znamená jediné, i v pátek vám nabídneme ty největší srdcovky. Hity, na který jste možná zapomněli. A mezi nima i 50 Cent in the Club. Ode mě přáním příjemného pátečního dne. Nezapomeňte, dneska ve 2 hodiny se otevírají volební místnosti. No a kdyby se vám stýskalo, tak zítra ráno, v sobotu po 7 hodině tady u nás na 937. Za chvíli taky Alan Walker ode mě hudebně.

0: Bamagos ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolony hlásíte na magistrále na obvyklých místech, tedy na Nuseláku do centra a ve Vilznově u Hlaváku ve směru na D1 a na D1 počítejte s kolonou směrem na Brno mezi 15. a 25. kilometrem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: It's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Ve 2 hodiny odpoledne startují volby, Češi začnou rozhodovat o složení obecních zastupitelstev a zhruba třetina z nás bude moci ovlivnit i budoucí rozložení sil v Senátu. Volební místnosti budou dneska otevřené do 10 večer, zítra pak mezi 8 a 14 hodinou. Pachatelem násilné smrti 30-letého muže ve Dvoře Králové nad Labem je podle policie dítě. K činu se přiznalo. Soud bude řešit uložení ochranné výchovy. Dítěti je méně než 15 let a za čin tedy není trestně odpovědné. Čeští fotbalisté do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Dvojzápas baráže začnou venku, odvetu odehrají doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA. Přesné termíny budou teprve určeny. Češi budou usilovat o 4. účast na Euro po sobě. A teď ještě něco z regionu. Zkušební provoz tramvají mezi Malovankou a Strahovem by měl podle předpokladů dopravního podniku začít v polovině roku 2028. Stavbu nové trati slavnostně zahájili v pondělí. Koleje povedou od Bělohorské Vaníčkovou ulicí k autobusové točně, kde bude trať ukončena smyčkou Stadion Strahov.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Páteční odpoledne bude v Praze oblačné až zatažené, večer se místy přidá slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 15 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
7: Je to tady páteční pravé poledne, 2 minutky k tomu, přeju dobrou chuť k obědu, opatrně, ať vám dneska nezaskočí, byla by to škoda, když už je za námi celý pracovní týden, takhle v pondělí, to by se to moc jako nestalo, jste aspoň měli týden volno, ale před námi je víkend a pokud máte pocit teď po týdnu v práci, že někteří vaši kolegové prostě musí být z jiný planety, no tak jsou, jo, nebo můžou být. Přece nevěříte na to, že jsme ve vesmíru sami? Nebo ano? V 90. nám všem zamotal hlavu seriál Akta X. Mulder, Scullyová a neuvěřitelný příběhy. Skvělý seriál. Akta X a věřte, nevěřte. Prostě to jsou jako dva fenomény. No a když je Akta X, tak hned srdcovka číslo 1 bude DJ Dado a The X-Files na Hit Radio.

0: X-Files na Hit Rádiu, srdcovka číslo 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na WhatsApp Hit Rádia 777-907-777 mi přišla hezká zpráva od Pavla, co píše: já rozhodně věřím na to, že ve vesmíru nejsme sami a že někteří žijí mezi námi. Nemám je v práci, ale stačí, když se podívám do volebních lístků. Tam jich je a z různých planet. Zdraví Pavel. Tak ano, s tím se dá souhlasit, s tím se dá souhlasit určitě. My jsme dneska vzpomínali hned na začátku srdcovek, tedy na legendární seriály jako Akta X a nebo potom právě i pořad Věřte, nevěřte. No a teď si dáme jako druhou srdcovku taky hip-hop. Dlouho jsme neměli žádný hip-hop nebo rap tady na Hit Rádiu. Dnešní, já nechci říkat úplně mládež, jo, to zní, jak kdyby mi bylo 70, tak středoškoláci. Dnešní středoškoláci hodně jedou v českém rapu. Možná, že i vy jste na střední škole poslouchali rap a hip-hop. A pokud to bylo kolem let 98 až 2005, no tak dneska už patříte jakože fakt mezi old school. A já říkám, buďte za to rádi. Buďte za to rádi, protože tehdejší hip-hop a rap je v podání legend jako Wu-Tang Clan, Snoop Dogg, Dr. Dre. To prostě byla nádhera. Vždyť my jsme zažili i vzestup Eminema, úplně jako jeho začátky a ty největší hity. Tím my jsme se jako procházeli. To bylo jako skvělý. A navíc jsme to pak poslouchali ještě na CDčku, že jo. Zažili jsme éru Discmanu, zažili jsme éru prvních MP3-ek, MP3 přehrávačů, že jo. Dokonce i přerod ze sluchátek, který se najednou už jenom jako pecky dávali do uší. A měli v polovině toho kabelu, měli ovladač hlasitosti. To bylo taky jako úlet. Moderní technologie. No a do toho tak nám v uších právě hrál tenhle dnes už teda oldschoolovej hip-hop a oldschoolovej rap. Tak možná, že vás právě teď vrátím na střední školu, protože si dáme také jednoho rapera, jehož vzestup jsme zažili, a to je 50 Cent. A když 50 Cent, tak za mě jeho největší hit, který byste teda dneska rozhodně na Hit Rádiu nečekali.

0: Je pravda, že po tom 50 centově je to trošku šok skok. To uznávám. Ale přesně takové jsou srdcovky, jo? Jsou pestré, stejně tak, jako byly devadesátky.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a tím pádem ty páteční srdcovky tady dneska uvařím, jako když pejsek a kočička vařili dort. Prostě do dnešních srdcovek naháču úplně všechno. Úplně všechno. Bude to takovej malej páteční eintopf. A tím pádem, když už jsme měli milénium, měli jsme devadesátky, tak si dáme 70. léta. Dáme si 70. léta, trošku zvolníme tempo. Další srdcovka je od muže, který odsud nedobrovolně odešel ve svých 40 letech. A právě dnes, 9. října, by oslavil 86. narozeniny. Narodil se v Liverpoolu, je to brouk jako hrom, a my si dáme píseň z jeho solové dráhy. A v této písni ho velmi, velmi ovlivnila Yoko Ono, jeho partnerka. Je to píseň, která vlastně vypráví o tom, abychom si my jako posluchači této písně představili svět míru, a to počínaje životem bez náboženství a s ním spojených konceptů, bez ekonomického materialismu, bez hranic rozdělujících národy, aby to byl opravdu jako život v míru. My, co si zatím dokážeme představit, je život bez důchodu, jo? Na to už si musíme asi zvyknout trošku. Ale tohle je úplně jiné poselství. Takže zdravíme tam nahoru. Dneska by mu bylo 86. John Lennon.

0: skupina na Hit Radio Entrance. Posloucháte srdcovky v pátek 9. října.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Tohle je přesně ten hit, když byste zůstali tenkrát na party až jako do rána, že byste neodešli před druhou nebo třetí hodinou, tak potom jako ke konci, tak si DJové většinou hrávali věci, které taky jako měli sami rádi. No a tohle je přesně to, co byste slyšeli takhle jako těsně před odkrem. Set you free. Záměrně si mi dal jako pátou srdcovku, protože my už jsme taky těsně před odchodem. Bohužel ne teda z práce, ale před odchodem dnešních srdcovek. Tady máme jenom jeden jediný poslední šláftruňk, jak se říká, tedy poslední srdcovka, která je na vaše přání. 777-937-777. Napište mi, co byste chtěli slyšet. Nebo pošlete hlasovku. Napište mi klidně, co jste poslouchali, když bych se teď zeptal. Pamatujete si, když jste chodili s Discmanem nebo s Walkmanem? Co jste tam tenkrát poslouchali? Jaká je ta první věc, ten první hit, ta první píseň, první kapela, která se vám teď vybaví? Popřemýšlejte, napište mi to. Za chvilku to dost možná uslyšíte jako srdcovku na přání tady

Pixel v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Kateřina Marie Tichá a Plamen ve 12.34.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka, která je na vaše přání, a já když tady pročítám ty vaše tipy na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777, tak si normálně říkám, že já bych si strašně přál, aby jsme se my potkali osobně. Všichni, kdo píšete, aby jsme se potkali osobně někde v nějakém kulturáku, v nějaký sokolovně, prostě takovým nějakým jako klasickým sále. Tam bychom si prostě normálně jenom otevřeli počítač a začali bychom hrát jednu píseň za druhou, kterou já tady mám od vás v tom WhatsAppu, protože to je opravdu klenot nad klenoty. To je jako nádhera. Já si, že by to byl jeden jako z nejlepších večerů za posledních, nevím, 10-20 let, protože to by byla prostě jako by nejlepší diskotéka ever. Fakt klobouk dolů. Je to extrémně náročný cokoliv vybrat. A tak jsem to dneska udělal tak, že jsem teda vybral úplně první zprávu, která přišla. Jo, protože jinak to jako nejde. A v první zprávě se píše: Ahoj Jirko, tak nějak jsem si říkal, co by mě dneska hodilo zpátky do dětství. A vzpomněl jsem si na Bonfunk MCs, Freestyler, neboli Makavakafou, Freestylou. Ano, ale strašně se mi tímhle songem vždy vybaví nabitá MP3 strčená do kapsy, drátové sluchátka vedoucí pod mikinou, klíčenky visící z kapsy a čím víc klíčenek, tím líp. A taky pověšený řetízek od poutka k poutku. No prostě pořádné dětství. Jasně, naprosto si to dokážu vybavit, jo. Taky jsem měl takovou černou koženou peněženku, která tam měla udělaný poutko přesně na takový jak dlouhý řetěz, abych ho mohl mít tomu druhému poutku. Klíčenky, no tak to byla jako éra sama o sobě, že jo. Normálně látkový klíčenky, dneska je to standard, nebo už to dokonce ani nikdo nenosí, ale tenkrát, čím širší navíc ještě ta klíčenka byla, tím opravdu jako líp, a takhle se to jenom nosilo, aby to vždycky koukalo jenom z té kapsy dolů. No prostě fantazie. Takže i já děkuju za tady tu vzpomínku. Vrátil jsem se i já zpátky do puberty. No a dáme si tím pádem Bonfunk MCs, rok 1999, Waka Maka Fou. Mimochodem, zpívá se tam rock, jakože rock and roll, rock the microphone. Jo, rock the microphone. Ale pro nás jednou pro vždy to bude pouze Waka Maka Fou. Tak si je pojďme dát. Teď!

0: Coldplay a Burna Boy na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je pátek 3:15 a dnešní srdcovky jsou za námi. Moc díky za všechny zprávy, které jste posílali na 777 937 777. Po víkendu v pondělí ve 12 hodin budeme pokračovat. Pokud nedošlo na vaši srdcovku v posledním týdnu, dvou týdnech, nevzdávejte to, pište dál, protože se určitě na vás dostane, věřím tomu. Do Vánoc třeba. Ne, fakt dělám všechno pro to, aby jsem to takhle jako prostřídal. Je to někdy extrémně náročný. Dneska těch zpráv bylo fakt strašně moc, jak říkám, bylo by to fakt jako na minimálně 6-hodinovou společnou diskotéku, kde bychom tali normálně klasickou houbu a byli bychom všichni šťastní a spokojení. A slyšeli bychom to, co máme rádi. Takový jsou srdcovky. Možná, že dneska jste slyšeli i hit, který jste vůbec neznali, a já v tom vlastně budu pokračovat, protože ve 13 hodin jsem na Hit Radio. Ke mně do studia dorazí Richard Krajčo. Skupina Krištof dneska vydává nové album a já vám můžu slíbit, že zahrajeme na Hit Radio hity, které ještě nejsou oficiálně venku, respektive v rádiích. Na desce už můžete slyšet, když si ji teď ještě koupíte do 13. hodiny. Ve 13 hodin exkluzivní host tady na Hit Radio. Tak buďte s námi.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Sia na Hit Rádiu, to je poslední hit mezi 12. a 13. Za chvíli živě tady Richard Krajčo, můj dnešní vzácný host, ještě předtím nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, kolona zůstává na D1 směr Brno mezi 15. a 25. kilometrem a na magistrále hlásíte zdržení tradičně ve Vilznově ulici u Hlaváku směrem od Florence a na Nuseláku směr centrum. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. V Kambodži zadrželi dva Čechy, čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Uvedl to mluvčí našeho ministerstva zahraničí, česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy pavouků. Našli je při monitoringu mokřadů na jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro člověka nebezpečný a nejde ani o invazní druhy. Více říká mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot.
7: U skákavky Atulus inexpectus je nález zajímavý tím, že nejbližší známá lokalita tohoto druhu leží až u Neziderského jezera v Rakousku. Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud na našem území přehlížen. U snovačky Krusturina stykta jsme naopak její výskyt v Česku mohli očekávat.
6: A to kvůli četným nálezům v sousedních zemích. Státy Evropské unie finálně schválily úpravu emisního systému ETS2, odsouhlasili omezení růstu cen chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Systém emisních povolenek má producenty motivovat ke snižování splodin oxidu uhličitého. A teď ještě něco z regionu. Bývalý administrativní areál v Braníku se má proměnit v moderní vzdělávací centrum. V komplexu v Mikuleckého ulici by se mělo učit až 720 studentů. Soubor pěti budov Praha koupila v dražbě z majetku podnikatele Jaromíra Soukupa. Záměr proměny na školský areál už odsouhlasila rada hlavního města.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: Nejvyšší teploty dneska v Praze mezi 13 a 15 stupni, k tomu čekáme oblačnou až zataženou oblohu, večer se místy vyskytne slabý déšť.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
8: Je 9. října a to je den D, na který my čekáme už dlouhých 5 let, protože dneska konečně vychází nová deska skupiny Krištof a Richard Krajčo, frontman skupiny, je mým hostem ve studiu Hit Rády. A Richarde, vítej.
9: Ahoj, zdravím všechny.
8: Jaký to je pocit, konečně?
9: Krásný, já jsem nemohl dospat, já jsem vlastně skoro nešel spát, já jsem si čekal fakt na půlnoc, kdy půlnoční hřích vyjde, jestli to všude naskočí, jestli to bude fungovat, jestli to bude hrát, a pak jsem si tu desku teda poslechl a mohl jsem jít spokojně spát.
8: To je nádhera. My si dáme první hit, který není ještě z nové desky.
9: No, koukám.
8: Ale je tady jako vybrán záměrně, jo? Je to kvůli tomu, že tohle je hit z úplně první desky.
9: Je to tak, no.
8: Jak je to dávno?
9: Je to hodně dávno, je to 25 let.
8: Čtvrtstolet.
9: Ano.
8: Strašný mazec. A pořád vypadá Richard výborně. Dáme si tedy Krištof a ženy, jedna z nejoblíbenějších písní z toho úplně prvního debutového alba, které se na rozdíl od toho nejnovějšího ještě nahrávalo v Česku, konkrétně v Ostravě. Tak tady je máte. Krištof na Hit Rádiu.

0: jsme se dostali do roku 2001, Krištof ženej vzpomínka na úplně první album a teď po čtvrtstoletí oslavujeme nové album. Richard Krajčo ještě jednou tady ve studiu Hitrády a Richard, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne.
0: Když jsi slyšel teď ženy, jo, tak co se ti vybavilo před těma 25 lety? Jak jste to tenkrát viděli?
1: No tak my jsme byli takový jako natěšení a vlastně ta situace mi přijde hrozně podobná, protože já o té nové desce vlastně říkám, že jsme ji natáčeli, jako by byla naše první, ale zároveň poslední, jo. A tehdy to vlastně bylo pro nás strašně zlomové, my jsme nikdy nevěřili, že bychom nějakou desku mohli natočit, že by se nás někdo všiml, že by se to někomu líbilo, že by někdo chodil na koncerty, a když se to stalo, no tak to prostě bylo jedno veliké wow. Jo, a jsem vlastně rád, že jsem tady po 25 letech a i po 25 letech ta písnička nebo mnohé ty písničky ze začátku ještě stále žijou, lidi si to furt nechávají hrát v rádiu nebo to hrajou někde na kytary, zpívají si to. To je přece pro muzikanta ten největší dárek.
0: Je to
1: největší odměna.
0: I trošku i dar být tady vlastně po 25 letech. A pořád to funguje. Jak dlouho hrajete? To je přes 30 let.
1: 33 let. Já jsem to zrovna včera psal klukům, než to vyšla, ta naše nová deska, že jim strašně moc děkuju za to, co jsme u ní prožili, že to bylo super, že to bylo jedno z nejkrásnějších období, musím říct. Celé to období té tvorby a to, jak jsme spolu cestovali po té Evropě a natáčeli jsme to, jak jsme skládali všude možně spolu. Dlouho jsme něco takového nezažili a že z té desky prostě tohle všechno cítím a že cítím tu radost a jakoby to nadšení a takový nějaký jako refresh. Tak jsem rád, že mám to štěstí, že tady fakt po čtvrtstoletí můžu sedět, fanouškům pouštět novou muziku a ještě se přiznám, že ty reakce jsou od rána tak jako brutálně hezké, že jako fakt jsem, jako, mám jako strašně krásný den, nebo všichni s klukama máme.
0: To je super, to je super. Když jste nahrávali tu první desku, tak to bylo v Ostravě, ve studiu, a teď tak jste byli ve Velké Británii.
1: Ano.
0: U koho?
1: Já jsem si splnil sen točit prostě v Británii, protože já z britské muziky vycházím, vždycky jsem ji miloval a nejvíc mě ovlivňovala. Byli jsme u Petra Gabriela v boxu, tak se jmenuje to městečko, má tam nádherné studio, opravdu jako fenomenální. Já si myslím, že lidi, co mají rádi zvuk a ještě vůbec tohle jako nějakým způsobem vnímají a oceňujou, tak když si tu naši novou desku poslechnou na ty sluchátka, tak prostě se jim musí zvukově líbit. My jsme spoustu věcí tam proháněli i přes analog.
0: Pořád to má ten stříbrnej takový ten.
1: On tam toho má spoustu, jo, a jeli jsme prostě do 24 pásu některé věci, které jsme pak samozřejmě jakoby vytáčeli zpátky do počítače, ale takže jsme k tomu i přistupovali tak jako staromilsky, bych řekl, užívali jsme si to. No a já si splnil to, co jsem si přál, jako nahrávat to tam, kde ta zásadní muzika pro mě v mém životě vznikala. A Peter Gabriel je prostě ikona, legenda, a to studio má absolutně brutální.
0: Tak pojďme přímo už tedy k té desce. Jo. Deska je o hříších.
1: No, já bych to neřekl takhle, jako úplně, jo, ale samozřejmě ty narážíš na název a ano. Na titulní píseň Půlnoční hřích.
0: Ano.
1: Já když jsem ji psal, tak mi vlastně hlavou běželo, že ta noc, jo, je vždycky ten okamžik, kdy se zastavíme, protože přes ten den všichni něco děláme, děti, práce, škola, vole, tamhle to, semhle to, a najednou se večer jakoby zastavíme a často sníme. Co bychom ještě chtěli a co bychom chtěli prožít a zažít a koho bychom chtěli potkat a tak dále a tak dále. A to se vlastně v člověku mele někde, mám pocit, jako kolem té půlnoci. Tam my tak jako hřešíme v té mysli, no. Tak mně to přišlo tak jako symbolické. Je to o tom, co bychom si v životě přáli, i když na to třeba někdy nedosáhneme.
0: Někdo má půlnoční hřích spojen se svým vlastním guilty pleasure, že jde otevřít tu ledničku.
1: já byl včera tak nervózní. Já teďka dodržuju kalorické tabulky.
0: Jasně,
1: já prostě to brutálně vyplňuju asi už 40. den, v tom jedu. Hrozně mě to baví. A včera jsem si tu kalorickou tabulku absolutně pokazil, protože jsem byl tak nervózní, že jsem furt chodil a furt jsem z té ledničky něco jako vytahoval. Tak já včera hřešil brutálně teda.
0: Výborně. Já tady mám na tebe pár rychlých otázek právě na guilty pleasure. Písnička, kterou si v autě pouštíš jenom když jsi sám, aby to nikdo neslyšel, a když někdo nastoupí, tak ji přepneš a vypneš.
1: Takovou nemám. To já víš co, já většinou vozím děti a oni poslouchají prostě úplně jiné věci než já, takže jasně. To je naopak. Já vám ty písničky cpu schválně, aby se jim zlepšoval jejich hudební vkus, protože to, co poslouchají oni, je pro mě absolutně neposlouchatelné.
0: Chápu, jak často tedy děti chodí pěšky. Dobře, co děláš o půlnoci nejčastěji? Skládáš, scrolluješ, anebo spíš?
1: No, někdy všechno dohromady bych řekl, ale ještě tam, mě tam teda chybí ještě jedna věc a to je, já mám takovou oblíbenou hru. Jo, ještě vlastně dvě věci mi tam chybí. Jo. Buď si jakoby projíždím fotbalové výsledky.
0: Jasně.
1: Já to dělám velmi často teda. Jasně. A potom mám takovou hru, která se jmenuje Clash Royale. Ty vole, já tu valím, bohužel. Jako, A já jsem takový hráč, prostě, že si třeba řeknu, musím dostáhnout dneska 9500 bodů, já nevím něco. A teď jsem, mám třeba 9200.
0: Jasně.
1: A teď furt jdu nahoru, dolů, dolů a jsem schopný to strávit 3 hodiny, dokud to prostě nedosáhnu. A většinou na to nedosáhnu. No. Tak jdu spát ve 3 ráno.
0: Tak si pojďme dát půlnoční hřích. Což je mimochodem hit, který velmi dobře znáte i z vysílání Hitrádia, protože ten už pravidelně hrajeme. Je to duet. A je skvělej. Tady ho máte. Na Hitrádiu. Ve 1:45.

0: Krištof a Domy Aladži a Půlnoční hřích, tak to je první píseň z nejnovějšího alba, kterou jste teď mohli slyšet tady u nás na Hitrádiu. Richard Krajčo je mým hostem, povídáme si o nejnovější desce, která právě dnes 9. října po 5 letech konečně vychází.
1: Yeah!
0: Tak, duet. Jak vy jste na tom s duety?
2: No já myslím, že docela dobře. Vlastně i na téhle té desce jsou 4 spolupráce.
0: Jasně.
2: O dvou už se ví, nebo vědělo, to byla Domča a Sergej Barakuda. No a dneska lidi zjistili, že tam jsou ještě další dva.
0: Mm-hmm.
2: Je tam hodně hustá píseň Rubín, tu si vlastně budeme i dneska hrát.
0: Je to tak?
2: Jestli se nepletu. S takovou mladou, talentovanou, půvabnou zpěvačkou, kterou jsem se našel na TikToku. Kdysi dávno. No, tak dávno. Bylo to období, kdy měla asi 200 sledujících, nevím, kolik jich má dneska už, ale už s ní vyrostla taková svébytná písničkářka, říká si Bejra.
0: Mm-hmm.
2: No a pak tam máme taky pořádný balkánský nářez s kapelou Jelen a k té písničce se dneska taky dostane.
0: Jaký to je dělat duet s kapelou versus s jedním interpretem, se zpěvákem, se zpěvačkou?
2: Musím ti říct, že některé duety bych třeba už neopakoval. A když to potom jakoby přetrvá, tak je to fajn. A vlastně

0: a musíte tlačit jakoby ty své vize, svoje nápady a budovat tu firmu nebo cokoliv. Mm-hmm. A na druhé straně musíte brutálně milovat všechny ty kolem sebe a vlastně je sebou táhnout. Mm. Jinak to nemá smysl. Mm. Takhle to vidím já. Mm. A když ta druhá strana to chápe, že to tak je a že vám věří, že to takhle děláte správně, protože to děláte pro dobro všech, nejen sebe, tak to funguje skvěle. A já vám musím něco říct, takovéhle kluky já prostě mám, proto jsme spolu 33 let, proto jsme spolu prostě všechno vydrželi, přečkali a brutálně se vždycky na sebe těšíme a vlastně si pořád užíváme ten čas. Je to vlastně nejdelší manželství, které jsme my všichni Jasně. jako snad měli dohromady. S nikým nejste jen tak 33 let. Možná jako samozřejmě s rodinou, ale abyste takhle měl jakoby přátelé, parťáky. A vlastně pozor, je to i práce, milujete to, ale je to i práce a přesto spolu vydržíte a jde vám to spolu, tak to je skoro zázrak. A já vám musím říct, že jsem tisíckrát dostal nabídku dělat solové desky a všechny tyhle ty věci a lidi se mě ptali, proč vlastně jsem s kapelou, vždyť Krištof je třeba Richard Krajčo. Není to tak, my jsme prostě parta. Já bych bez nich nebyl a oni by možná nebyli beze mě. A já si myslím, že tohle je taky ten důvod, proč ta poslední naše deska je tak silná a možná nejlepší, protože si toho strašně moc vážíme a všechno tohle jsme do ní vložili.
1: Já si strašně vážím tohle jako fakt jako upřímně otevřenýho rozhovoru a vlastně ze mě jako i těší to, jak odpovídáš, co všechno jste teda asi dávali opravdu do té desky, jak moc otevřená ta deska je.
0: No víte, já vám musím říct ještě jednu věc, jo? Jako všem, co to poslouchají, jo? Protože když jsem vyhlásil pauzu minulé září, tak já jsem si myslel, že už možná hudbu dělat nebudu. Že já jsem měl dvě písničky, říkal jsem si, že to možná skončí, protože já jsem vždycky měl hudbu jako vášeň. Já jsem ji miloval, miluji, dělám, mám to štěstí, že ji můžu dělat tak, jak ji mám prostě rád a že se to ještě někomu jakoby líbilo. Na tom jsme se vždycky v té kapele zhodli, ale měl jsem pocit, že jsem na nějakém konci té cesty. Jo? A najednou tam byli oni. Najednou tam byli ty kluci, o které já jsem se mohl opřít. A oni byli ty, kteří mě prostě tahali z toho dna. Oni byli ty, kteří prostě začali posílat nápady, začali aranžovat. Začali za mnou jezdit prostě a skládali jsme dohromady. Jo, a to jsou věci, které se vlastně nedají jako pořádně ani vyslovit. Jo. To je prostě ta kapela. To je to, proč na sebe jako všichni myslíme. A já si opravdu myslím, že to tam je, protože to je nejvíc kapelová deska a my jsme ji skutečně dělali, říkali jsme si, hele, ta doba se strašně změnila, jo. Pojďme ji dělat se stejným nadšením, jako jsme třeba dělali Magnetické pole před těmi 25 lety, nebo jako jsme dělali Inzerát, když jsme dělali poprvé vlastně s těma americkýma producentama. A zároveň pojďme do toho dát úplně všechno, protože co když je poslední, kluci, možná už další nebude. A já si myslím, že k tomu takhle všichni přistoupili. Proto je to taková pecka.
1: Je pravda, že když si vyhlásil tu pauzu, tak pro všechny fanoušky skupiny Krištof v tu chvíli zapadlo slunce a byla jenom tma a my jsme rádi, že to slunce se zase vyšouplo zpátky na obzor a můžeme si ho dát teď.
0: Tak jsem zvědav, jak se bude lidem.

Kryštof a slunce na Hit Rádiu. To je momentální chvíle, kdy poprvé tento hit můžete slyšet v našem vysílání. Za chviličku uslyšíte další speciální single z nejnovější desky skupiny Kryštof, která vychází právě dnes. Budeme pokračovat i v našem rozhovoru s Richardem Krajčem, tak dál buďte s námi. A jestli máte na Richarda dotaz, pište ho na 777 937 777.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: nejsem na to sám.
1: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio. Posloucháte Hit Radio a dneska tady oslavujeme den D pro skupinu Krištof a taky pro vás, pro fanoušky, protože vyšla nejnovější deska a máme tady s Richardem pro vás připravenou další píseň a ta je velmi specifická. Čím to?
5: No, specifická. Dneska bude mít klip. Dneska v 5 hodin, ale je to vlastně ta píseň, která pouští celou desku do světa, jmenuje se Oblohy půl a já doufám, že se vám bude líbit.
4: Pojďte si ji užít s tím počátečním intrem a pak si o ní něco řekneme tady na Hit Radio.

0: Krištof Oblohy Půl na Hit Rádiu, to je poprvé, co na Hit Rádiu tenhle hit můžete slyšet a zároveň je dneska v 17 hodin, ho můžete i vidět.
1: Ano, na YouTube, na našem kanálu, takže kdo by chtěl, tak se může jít podívat. Já vím, že ty klipy už tak nefrčí, to je pravda, jo, ale my jsme si ještě dali tu práci a klip k tomu natočili, tak třeba se někomu bude líbit.
0: Je to klip nebo film v dnešní době?
1: No je to vlastně... Je to vlastně už dneska jedno, je to takové podobné, no. My jsme udělali takový jako příběh, takže je to takový krátký jakoby film a v tom, co se dneska děje, to znamená, že vznikají 15-vteřinové klipy v podstatě už jenom, tak si myslím, že to je v podstatě seriál.
0: Amen. Je to píseň, kterou já tady mám přiřazenou jako Hřích touhy, jo. Tak po čem ty si toužil v 25 a po čem toužíš teď?
1: Tak to
0: další
1: jsou,
0: skoro 25.
1: To jsou opravdu rozdílné věci úplně. Zrovna dneska jsem si pročítal jeden rozhovor, který se mnou vyšel a kde jsem o tom mluvil. V 25 letech opravdu v tom životě očekáváš jiné věci a sníš o jiných věcech. Dneska, po tom čtvrtstoletí, když mi skoro vylétají moje děti z hnízda, je to vlastně to největší, co tady po sobě můžeš nechat, tak ti to rve srdce a zároveň, ale víš, že ti třeba začíná nějaký jiný život, jo? Nějaký nový, prostě ten v té poslední části, dá se říct. Takže sníš jinak, přemýšlíš jinak, zpíváš jinak určitě.
0: Jasně.
1: Všechno se to asi musí promítat do tvojí tvorby. No a toužíš po jiných věcech. Musím se přiznat, že jsem strašně šťastný, že nám to s tou kapelou pořád funguje a toužím, aby to tak bylo i dál. Ale ta kariéra už není tím nejdůležitějším, jako třeba v těch 25, kdy opravdu máš vysněné ty haly a tak dále.
0: Já tady mám krásný dotaz od jedné z našich posluchaček. Paní Eva, tak ta píše, co konkrétně děláte, aby vám nevyhasla touha doma?
1: My chodíme pořád na rande. Zrovna před chvílí mi Karim psala, že nás poslouchá. Jede z Karviné, kde měla svoji knižní debatu. Za chvíli přijede na Hlavák, takže my se za chvíli potkáme a řekli jsme si, že tento víkend prostě spolu budeme oslavovat, že ta deska vyšla. Takže my půjdeme určitě někam do kina, půjdeme určitě někam do baru a určitě budeme dělat prostě spoustu oslavných věcí. A já si myslím, že tohle je důležité, jako chodit pořád spolu na to rande a pořád si ukazovat, že se máte rádi, protože když tam není potom ta vášeň, oheň a když ten druhý nevidí, že to pořád jako funguje, tak se to může pomaličku ztrácet. A my jsme si to slíbili už kdysi, že si ty rande budeme dělat a děláme je a je to prima.
0: Hezky. Pojďme na další píseň. Krištof a Bejra. Rubín. My jsme se tady o ní trošičku bavili.
1: Jo, ano, Bejra, holka z TikToku, je to vlastně úplný opak, řekl bych, Aláži, teda, že Aláži byla prostě velmi známá influencerka, zatímco Bejra je velmi neznámá, ale věřím, že jednou bude velmi známá písničkářka a zpěvačka. Už tak za tu dobu, jenom co jsme to natočili a uběhl nějaký čas, tak začala dělat svoje samostatné koncerty a to. Takže já ji hrozně držím palce a je to hrozně emotivní píseň, ale má hrozně smutný jako podpříběh. Jo? Je to vlastně... Já to asi nebudu říkat.
0: Dobře. Já...
1: Ať si v tom každý najde ten svůj příběh.
0: Tak jo, tak ještě než si ji dáme, tak úplně jenom v rychlosti. Tak já tady mám označeno, co se týká hříchu, hněv.
1: Hněv, jo. No.
0: Takže tohle je o hněvu? Nebo,
1: no, jako...
0: nebo tak jinak. Tak kdy naposled si se ty sám zlobil na sebe?
1: Hele, já mám takové strašně jako zvláštní období, že já mám teďka všechny rád. Všechno kolem sebe mám rád a všechno si užívám. Takže na tohle se mi těžko odpovídá.
0: Výborně.
1: Ale určitě...
0: A co si říkáš, když se na sebe zlobíš?
1: Když se na sebe zlobím? Nebo příště vyhrajeme.
0: Rozumím, chápu. Pojďme si užít tedy Rubín teď na Hit Rádiu. Další píseň z nejnovější desky, která po 5 letech právě dnes 9. října vychází. Krištof, Bejra, Rubín a Hit Rádio. Hezký poslech.

Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu. Hit
6: Radio. A krátce před druhou hodinou odpolední se vracíme i na závěr dnešního rozhovoru. Richard Krajčo je mým dnešním hostem a máme připravenou poslední píseň v hodině.
7: Na rozloučenou.
6: Ano, a zároveň ale i poslední píseň z této desky.
7: Přesně tak, vlastně nám to symbolicky vyšlo. My jsme ji dali schválně jako poslední, protože já jsem ti to říkal. Normálně jsme měli takovou tradici, že jsme nakonec alba dávali takové ty velké, hutné, silné písně. Zůstaň tu se mnou, cesta, ty a já. A teď jsem tam chtěl dát ten Rubín, který před chvíli dohrál. A říkal jsem, ne, uděláme to jinak, protože na konci desky se prostě bude tančit. A proto je tam píseň Hrej kapelo, kterou jsme naspívali právě s Jelenem a o které jsme se tady bavili už dneska.
6: Dáme si jako závěr krásnou tečku dnešního rozhovoru. Moc děkuju, že jsi si našel čas v den, který je pro vás jako pro kapelu úplně nejzásadnější. Kdy vychází nová deska. A přejeme nové desce, ať se hraje, ať se prodává.
7: Tak já doufám, že si lidi poslechnou od dneška na všech streamovacích platformách. Doufám, že si v 5 hodin pustí klip k oblohy půl. Hrozně moc se na ně těším v Auto Aréně na mých 50. Ale chci říct ještě jednu věc, protože mě pořád lidi bombardujou, jestli nebudu přidávat koncert v Auto Aréně. Tak přátelé, nebudu. Ale chtěl jsem vám říct, že Krištof bude mít taky výročí. Bude mít 35 let spolu dohromady a že k tomu určitě něco připravíme. Takže ať čekujou naše sítě, protože brzy oznámíme prostě takovou hezkou akci s celou kapelou.
6: Nádhera. A to jste mohli slyšet exkluzivně tady na Hit Radio. A protože celé album tak nějak jako mapuje hříchy, tak poslední hřích je prostopášnost. Tak buďme prostopášní, ne, DJ-me jenom jednou.
7: Ano, pojďme na to. Pojďme si představit hospodu a pořádnej nářez ve 3 ráno.
6: Krištof, Jelen, Hrej kapelo!

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí s dlouhým zdržením kolem půl hodiny počítejte na D1 ve směru na Brno mezi Modleticemi a Mirošovicemi a 5 až 10 minut navíc naberete na pražském okruhu mezi D5 a Ořechem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Češi můžou vyrazit do volebních místností. Před chvílí začalo hlasování o složení obecních zastupitelstev a zhruba třetina z nás může ovlivnit i budoucí rozložení sil v Senátu. Další informace přidá reportérka Ivana Balkovská.
5: Hezké odpoledne. Svůj hlas může dnes a zítra přijít odevzdat víc než 8 milionů voličů. S sebou si nezapomeňte občanku, případně pas. Co se týká hlasovacích lístků, tak pokud jste je nenašli ve schránce, dostanete je ve volební místnosti. Ty dneska zůstanou otevřené do 10 večer. Znovu pak otevřou v sobotu v 8 hodin ráno.
4: A otevřené budou do 2 odpoledne. Kromě voleb se dnes a zítra v Česku uskuteční také místní referenda, a to ve 38 obcích či městských částech. Většina referend, konkrétně 21, se týká výstavby větrných elektráren. Po skoro 3týdenní reprezentační pauze se znovu rozběhne první fotbalová liga. V předehrávce 10. kola dnes nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Zatímco Pražané budou hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži, Ševci čekají na premiérové vítězství. Zápas začne v 18 hodin. A teď ještě něco z regionu. V neděli začne poslední etapa modernizace tramvajové trati v ulici Jana Želivského. Od půlnoci ze soboty na neděli bude přerušen provoz tramvají v úseku nákladové nádraží Žižkov Ohrada. Výluka potrvá až do 18. prosince. Po celou dobu stavby projedou auta ulicí v jednom pruhu v každém směru.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Zítra má být v Praze převážně zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty do 15 stupňů.

0: 4 minuty, ano, jak jste slyšeli ve zprávách, tak už nám to začalo v Česku před malou chviličkou, tak se otevřely volební místnosti a začíná se volit. Já místo toho tady zvolím na Hitrádiu královny 90. let, který si můžeme dát hned na úvod této hodiny, abych vám taky, dámy, udělal radost dneska, jo? Tak tady jsou?
1: Jo!

When's Joy s hitem Riptide. Je 14 hodin 14 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska 9. říjen je světovým dnem pošty. Každý rok se slaví ve výročí vzniku Světové poštovní unie roku 1874. Co to znamená? Že dnešek by nám měl zároveň připomenout počátky komunikace na větší vzdálenosti. Ano, byly kdysi dávno doby, kdy jste prostě museli e-mail napsat ručně, jo, žádný SMSky, nic, pak s tím člověk šel, dal to do obálky, že jo, odnesl to na poštu, pokud nikdy v blízkosti nebyla žádná poštovní schránka, tam to někdo vyzved, odvezl to jinam, předal dalším a ti ho teprve vložili do poštovní schránky adresáta. Dneska je to samozřejmě úplně jiná doba, a tak si říkám, kdy naposled jste někomu poslali dopis, anebo pohled? Dejte vědět na 777-937-777, jak je to dávno. A pokud už to nějaký pátek je, tak dneska je ten nejlepší den, kde byste to mohli změnit a mohli byste si poslat dopis nebo pohled někomu z vašich přátel, pokud si vybavíte jejich adresu.

Miles Smith s hitem Stargazing, což znamená pozorování hvězd. Tak dneska večer krátce po západu slunce můžete pozorovat padající hvězdy. Je to meteorický roj, kterýmu se říká Draconidy a je to opravdu krásná podívaná. Oblohou prolétávají takové jako nazelenalé kousky komety. Tak snad to neprošvihnete, opravdu chvilku po západu slunce. Jinak před chviličkou jsem se ptal, kdy naposled jste někomu poslali pohled nebo dopis a je to dobrý, že neustále posíláte, to je fakt jako hezký, alespoň teda podle zpráv, co mi sem chodí. Samozřejmě, ne všechny dopisy ze zahraničí, jako třeba Káťa, co píše, že posílali často z Benátek, tak že ještě pořád nedorazili, tak to je samozřejmě jako jiná, to je jiný příběh. Ale co mě tady zarazilo, tak Monča píše, že doma propadly takzvanému post-crossingu, tedy kdy člověk jak posílá, tak dostává pohledy z celého světa a že to má neuvěřitelné kouzlo. A to já neznám. Co to je? Moni, prosím, napiš nám, co je to takzvaný post-crossing. Třeba vás to chytne taky. Dáme si dva hity a pak si o tom něco povíme. Tady na Hit Radio.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Chytrá líc, chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
2: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: LS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byla Shakira. Byly doby, kdy jsme si normálně posílali pohledy, posílali jsme si dopisy, že jo, to už dneska standard úplně není. Pokud byste si chtěli posílat s někým dopisy a pohledy, ale nemáte s kým, tak mám pro vás tip, který mi poslala dneska na WhatsApp Hit Radio. Tady Monča. A Monča píše, že doma teda propadly takzvaný post-crossingu, kdy člověk posílá, taky dostává pohledy z celého světa, že to má nádherný kouzlo, tak jsem se ptal, jak to jako funguje. Tak mi tady posílá, že se stačí zaregistrovat tady na nějakou stránku, tam dostanete kód a adresu úplně cizího člověka, informaci o něm a pošlete mu pohlednici, kterou si myslíte, že mu udělá radost. Jakmile je pohlednice obdržená, tak adresát zadá kód a systém zase někomu pošle tu vaši adresu. A čím více máte takhle potvrzených pohlednic, tak jich můžete posílat samozřejmě jako víc a víc po celém světě. A že už takhle jako posílají nejčastěji do Spojených států amerických, do Německa, do východní Evropy a že dokonce už se tam objevil i Tajvan. Jo? A že je to jako krásný, ale že dokonce dostali i oni třeba z Brazílie, z Kanady, z Alanských ostrovů a tak dále a tak dále. Pozdravy. No tak to je nádhera, tak jestli vás tohle zajímá, není nic jednoduššího, než si asi to vygooglovat, že jo, zadat si post-crossing do Google a ono vám to už navede. Tak děkujeme za tip. No a jaký tipy vám dneska dá naše odpolední show, tak to je samozřejmě ve hvězdách, každopádně třeba i jim, můžete sem k nám do rádia poslat dopis nebo pohled. V 15 hodin to začíná.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Máme pro vás něco hustýho. Andrejka, Dominik a Vince, jo!
3: Řekněte něco taky.
4: Ach, jo. Tak já aspoň zvládnu ten beatbox. Andrejka si slibujeme ve tři, zapne mikrofon a já do té doby s Vincou.
3: Já byl to první, jo? Já byl to první.
5: Já taky umím.
3: Přestaňte.

Jakoby mi mluvil z duše. Brian Adams, Everything I do it for you, tedy všechno, co dělám, dělám pro vás. A to přesně na Hit Radio takhle mám. A těším se, až zase pro vás budu chystat srdcovky. Ty budou opět po víkendu v pondělí v pravé poledne. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci, užijte si víkend a v pondělí tady na Hit Radio se na vás budu těšit zase naslyšenou. No a dál zůstaňte s námi, protože od 15 se na vás těší naše odpolední show.

0: Viděl jsi to?
1: A co, jako?
0: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopí a jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Blokovaný je jeden pruh, kolona se tvoří od Spořilova. S kolonou počítejte na jižní spojce i od Krče ve směru na Barandovský most. Na magistrále jsou kolony na obvyklých místech ve Vilznově u Hlaváku směrem od Florence a na Nuseláku směrem do centra. Ucpaná je Reslova ulice směrem od Tančícího domu a následně Ječná. Na Pražském okruhu zůstává ve směru od letiště kolona mezi D5 a Ořechem a na D1 směr Brno čekejte dlouhé zdržení mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Volební místnosti jsou otevřené, zhruba před hodinou začaly celorepublikové komunální volby, 9. od vzniku samostatného státu. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé 2 roky od svého naplnění před 30 lety, letos je to tedy po 15. Hlasovat dnes můžeme do 22 hodin, zítra pak od 8 do 14. V Praze 4 se začne od čtvrtka měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci platit i v noci, dosud bylo parkování po 8. večer zdarma. Část smíšených fialových zón se změní na modré, určené pro rezidenty. Jako první začne výměna dopravního značení v části Podolí a Nuslí. Plavec Jan Čejka poprvé v kariéře získal medaili v závodě světového poháru. Na znakařské dvoustovce byl v Taškentu 3.
0: City Extra.
1: Divadlo Kalich po víkendu nabídne Záskok. Jde o unikátní představení Jiřího Lábuse a jeho hereckých kolegů, jaké se v podobě, ve kterého diváci uvidí, nebude už nikdy opakovat. Jeho protagonisté jsou totiž přímo pověstní svou schopností improvizace. Záskok se v Kalichu hraje v pondělí od 7 večer. Večera v noci místy slabě zaprší, zítra přes den bude převážně zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Sobotní maxima do 15 stupňů Celsia.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
5: A k tomu ještě jednou Dominik. Děkujeme za zprávy. Dominik Šmaus, on by měl být dirigent, jak mi vždycky ladně tou ručkou mávne, že můžem. Můžem?
6: Vy to nevidíte, ale můžete, Dominik nás vlastně tady řídí. On tady stojí ty 3 hodiny a říká nám, co máme dělat.
5: Proto někdy ty písně nehrají, proto se to zasekne, ale ne slovně. Čau te všichni.
6: Čau.
7: Ahoj.
6: Tak a co my si, hele, my vždycky říkáme, co jsme dneska zažili my. Ale mě zajímá, co se zažil ty Šmauzi. Co se měl za zážitek dneska?
8: Něco tak já jsem od rána v práci, tak...
7: Takže zase, příjemný.
6: Jsi to zkazil všem teďko, mohl si říct něco příjemného, něco si vymyslel.
8: Já říkám pravdu.
6: Tak co bys si chtěl zažít?
8: Jako nic mě nenapadá. Já jsem spokojený.
6: Proto čte zprávy.
5: Byla to cesta, kterou jsme zkusili, už jsi prošlapat nemusíš.
7: Už to nikdy neudělám.
5: Ale teď bych se chtěl Andrejky zeptat, protože ta vypadala, že má krásný příběh.
7: Já jsem měla, přátelé, krásné setkání dneska na křižovatce. Mohl to být nepříjemný zážitek, protože jsem zastavila na semaforu tak, že když se stáčel autobus, tak jakoby na mě posunkoval, že jsem příliš vyjetá a že má problém a gestikuloval na mě různé věci.
6: Ty jsi přišla vyjetá do rádia?
7: A já jsem byla vyděšená, v tom autě, snažila jsem se couvnout, teď panikaříte, že jo, takže jdete dopředu místo toho, abyste jeli dozadu a kouknu se vedle sebe a tam pán v dodávce a jenom na mě ukazuje v klidu, teď se zas tak nic neděje.
6: A to byl šmaus v té dodávce.
7: Hodil mě úsměv no. A já jsem měla pocit, že jsem šérovala svoje strasti.
5: Skoro na vteřinu, říkala jsi, že to stihneš jako uvítání a tímto vás vítáme, celý jsme to propojili.
0: Radio City. When I met you in the
5: summer. Kelvin Harris, hezké odpoledne. We fell in love as the leaves turn.

0: Tak co už máte odvoleno? No pár minut, tak jsou teprve otevřený ty místnosti. Ale dva hity už máme v sobě. Posloucháte Hit Radio City 10 minut po třetí. A i Andrejku, Vincenta, i nás, všechny, co jsme tady šokovali, jedna zpráva, teď se to řeší. Mm-hmm. Petr Pavel, který se musel vrátit z dovolený.
1: Kvůli volbám. No. Chudák prostě, chápete, že budete na dovolenou a lidi vás donutí vrátit se. Já si říkám, stejně jako to jsou komunální volby. On, když už jednou ty volby vyhrál, tak už prostě pro něj nejsou, to je nic, ty komunálky.
0: A on má trvalý, většinou to tak dělají politici, že si nahlásí trvalý bydliště tam, kde chcou příští volby sami uspět, jestli to vypozorujete.
1: Ale on má trvalý bydliště na Hradě, ne?
0: A kdo sedí v komisi na Hradě?
1: No, asi Vojta Kotek, už jenom jako zámecký pán, takže buď bude volit jeho, nebo sám sebe.
0: To mi dá dokonalý smysl. No. Verona, hezké odpoledne. Pátek.

0: 3 hodiny, 18 minut. Tak jak jste ten týden zvládli? Nějak nekonečný. Každopádně se tady shledáváme v té nejlepší partě. Vy, Vince, Andrejka a Dominik. Hele, top zážitky na začátku. Já bych řekl, dneska malej, od rána furt něco kutil, natáčel si videa, stříhal to a potom jsem ho přistihl s telefonem, on jako může volat. A o to se chci podělit. On obvolával babičky, což jsem si říkal, je, to je hezký.
1: Myslí na ně.
0: Myslí na ně, ale... Přátelé, on se rozhodl je prankovat. On volal babičce, který je 70.
1: Jako svým babičkám aspoň.
0: Jo, svým.
1: Jo, svým, dobrý.
0: No počkej, nevím, co dělá teď.
1: Jo, vlastně.
2: On není ve škole.
0: Dneska mají volno, jak jsou ty volby.
1: A, no taky a jak ten prank zjistil. Vypadal?
0: Ten prank vypadal, přátelé, tak, že jí volá a babi, prosím tě, já nemůžu najít svůj telefon, můžeš mi zavolat? A rozespalá babička ještě v 7-8 ráno jim volal. Jo, jo, já ti jdu zavolat, počkej. A teď jim to třeba minutu, dvě docházelo.
1: A on volal ze svýho.
0: No právě, že volal ze svýho telefonu.
1: To je krásný vtip. Ježíš, to je ale přesně jako ideální vtip na babičku a ten bude, na mě by to fungovalo taky.
0: Jo. Tak přesně, nejenom na babičku. Já
1: si, tu logiku.
0: Jo, on volá ze svýho toto a potom přidával, tak já se chci zeptat, proto vám to říkám, kdy mám zbystřit a zasáhnout. Takhle mě to baví. Ale jestli třeba babička bude na kolejích.
1: A ještě babička bude volat, že nemůže najít svůj telefon.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
5: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list.

0: trocha toho gangsterství dožil minutu po půl čtvrtý. Posloucháte Hit Radio City, hezké páteční odpoledne s Vincentem, Andrejkou a tady Dominik. Možná to znáte, jak jste takhle v partě v práci, že se nechytáte u nějakého tématu. U mě to je Love Island, Andrejko.
1: No, přišel jsi o velmi podstatnou kauzu, která se aktuálně děje na Kanárských ostrovech. Představ si, máš tam účastníky a jak už název napovídá, všichni si tam jedou hledat primárně lásku. No a do produkce se dostalo jedno video od údajné přítelkyně jednoho z účastníků,
0: jasně?
1: Kde velmi podrobně popisuje to, že vlastně chtěl všechny ošálit, že se na to velmi dobře připravoval, že se tam žádnou lásku nejel hledat a dokonce, že...
2: Jste měl doma frajerku.
1: Dokonce nějakej
2: měl typa, frajerku. Ano. Ona ale byla ta, co to začala dávat ven a nejvtipnější na tom je, protože já jsem si říkal, mě ten Love Island už tolik jako neláká, ale detektivky mě teďkon zbaví, takže jsem se připojil, protože to je velká detektivka. A oni, dokonce ta holka to o tom věděla všem. A oba dva, pokud jako někoho nazveš nejostřejší tuškou v penále, tak ani jeden z nich v tom penále ani nebyl. Tady těch dvou.
1: Tam totiž, on tam totiž jel jako bombšel.
0: To jsou ti, co přijou později.
1: Jo, a ty vlastně nevíš, v jaký moment a v jaký den tě vyšlou na ten ostrov.
2: A jak dlouho tam budeš?
1: Takže tam jsi několik dnů zavřený, ale už dávno u sebe nemáš telefon. A on v moment, kdy už měl být na pokoji a měl být separovaný, tak si tam vypůjčovával telefon od kohokoliv, kdo zrovna procházel a všechno jí to dokumentoval. No a ona všechny tyhle ty videa, který on jí poslal, vzala a v době, kdy on už týden byl na tom ostrově a o něco se tam pokoušel, úplně se mu to nedařilo, tak zatěla poslední hřebíček do rakve tady tomu muži a všechno zveřejnila a poslala produkci.
2: V podstatě je to, jako kdyby si jel na Survivor a měl si v zadku hamburger.
0: Každopádně, maj mě, nevím, jestli to byl produkční počin, teda změna žánru zafungovala. Chainsmokers, hezké odpovědět.

0: Rap. 15 hodin 40 minut posloucháte Hit Radio City a někdo to třeba cítí v kostech, že dneska všichni rehab, skřísíme demokracii. Já to ani neřeknu. Volby, komunální volby.
1: Ukousil velký sousto.
0: Nemyslel jsem to od začátku vážně. Ne, je hezký, já jsem si totiž vzpomněl na první volby, ale to jsem vlastně nevěděl. Jasně občanku, co si vzít sebou, možná jde někdo, kdo nás slyší k prvním volbám.
1: Já se vám k něčemu přiznám.
2: Tak to.
1: A já se stydím.
2: Ty jsi ještě nikdy nebyl na volbách.
1: Na komunálních volbách.
0: Nebyl.
1: Ne. Já jsem prostě, to jsou moje první komunální volby. Ono to teda vychází 28, že by to měly být moje třetí komunální No nechoujte se tak na mě, tak ani vy za tím volantem.
0: Kdo
1: já jsem
0: poprvé?
1: Ani nevěděl, že existujou.
0: Pro Vincenta a pro ty, co jdou prvně, Anriku, jsme prošli, co je třeba.
2: No, takové přátelské připomenutí, že prosím vás, přátelé, pokud se tam teda chystáte a já doufám, že ano, vyrazit, tak nezapomeňte občanský průkaz nebo cestovní pas.
0: Ten se bude hodit i po těch volbách, pokud...
1: Počkej, ale když se nebyl spokojený, tak pojedeš ale vo vesnici vedle, tam nepotřebuješ pas.
0: Pravda. Ještě něco sebou?
2: No tak rozum do hrsti.
1: Svačinu a jak říkáme maminku, ať vám řekne, koho máte volit.
3: Chceš auto na celý týden s plnou nádrží? Tak buď nepoužitelný. Každý den v půl páté ti dáme 10 otázek. Na všechny odpovíš špatně. A stopky tě nesmí porazit. Vyhraj auto od Lehner Motors, Hyundai Tucson, MG HS nebo Peugeot 3008. Plná nádrž a týden jen pro tebe. Počkej na výzvu, dovolej se do rádia a bojuj. Nepoužitelný. Každý den v 16.30 na Hit Radio City.
4: 10 let s vámi. Vyberte si z 800 nových nebo ojetých vozů a získejte partnera na každou vaši cestu. Lehner Motors, váš nejzkušenější spolujezdec.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám.
2: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
3: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show

0: Sam Feld a Jonas Blue. 15 hodin 57 minut. Pokud nás někde poslouchají ve volebních komisích, tak všechny zdravíme, ty, co tam vozí jídlo, a teď si představte, my tady taky jsme součástí, nejen, že to komentujeme jako srandu. My máme i Dominika Šmause, ten se prvně vrhne na cesty, a na ty volby vůbec dojedete.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, veliké zdržení je na jižní spojce ve směru na Černý most. Kolona začíná před Spořilovskou ulicí a táhne se až na Štěrboholskou spojku. Ve směru na Barandovský most je na jižní spojce také kolona, a to od úrovně Krče, následně přechází přes Barandák do Dobřížské ulice. Na magistrále zůstávají kolony ve Vlznově ulici u Hlaváku směrem na D1 a na Nuseláku směrem do centra. Se zdržením počítejte i v Liberecké a v ulici v Holešově směrem od Cínovecké. K Belská ulice hlásí kolonu od Cínovecké ke sjezdu na Novopatskou. Ucpaný je taky Pražský okruh mezi D5 a Ořechem a na D1 směr Brno dlouhé zdržení v úseku mezi 9.5. a 25. kilometrem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. hodinou zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. Novinářům dnes Pavel řekl.
11: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. A já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat.
1: Bývalý administrativní areál v Braníku se má proměnit v moderní vzdělávací centrum. V komplexu v Mikuleckého ulici by se mělo učit až 720 studentů. Záměr proměny areálu, který Praha koupila v dražbě z majetku podnikatele Jaromíra Soukupa, už odsouhlasila rada hlavního města. České fotbalistky večer zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. V Pardubicích je od 19 hodin čeká Skotsko. Odvetá se hraje v úterý na hřišti soupeře. České fotbalistky usilují o premiérový postup na velký turnaj.
12: City Extra.
1: V Trojské botanické zahradě dneska začíná výstava dýní. Letos se nese v duchu pradávného světa. Sochy doplněné nápaditými dýňovými aranžmá provedou návštěvníky různými obdobími dávné minulosti. Od světa dinosaurů a pravěkého hmyzu až po mamuty a první lidi. Výstava potrvá do 1. listopadu. Noční minima kolem 10 stupňů a stejně jako večer se místy objeví slabý déšť v noci. Zítra v Praze naměříme na nejvýš 15, bude převážně zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat.
10: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Radio City s Dominikem Vršanským, Vincentem Navrátilem a Andreou Bezděkovou.
0: Tři vydlabané smějící se dýně, ahoj.
13: Aha, Halloween bude.
0: No,
13: za Halloween.
0: Hele, máme tady spíš takovou jako výstavu botanický, kam chci pozvat posluchače i vás. A Halloween to vždycky nějak vychází ke konci měsíce.
3: Jo, v botanické zahradě.
13: Tam budou mít nějaký jako mecheche botanický. Já jsem zrovna
3: tam
13: včera...
3: Tam to mají vyzdobený a je to tam nádherný.
13: Já jsem zrovna včera jel a říkal jsem si, že bych hrozně chtěl do botanické zahrady, jsem tam dlouho nebyl. Autenticky jsem si to řekl.
0: A vidíš, není náhoda, že teď tady jsme a zvem vás.
13: A vidíš, což v rádiu.
0: A teď o tom mluvíš, to není možné. Vít Radio City.
13: Tam radši byl.
0: No, Aleny, to prostě nic, další hit, hezký poledne.

0: Andrejka Vincenda, Dominik s vámi na cestách. Pochopil jsem, a vy možná taky, z toho vstupu před tím, že se všichni těšíme na Halloween, všichni ho máme rádi. Ale buďme konkrétní ohledně jedné akcičky. V pražské botanické zahradě v Troji zrovna dneska odpálili výstavu, která kombinuje dvě věci. Podzim, ale i pravěk.
1: Aha.
2: Jak?
0: Že tam přijdem právě.
2: Jakože my budeme ty neandertálci, co se budou podívat na ty kytky.
0: Hele, ona je celá ta ornamentální zahrada, prý plná mamutů, možná na sítích už jste chytli nějaký videa, dinosauru, pravěkého hmyzu. Andrejka říkala, že byla loni.
1: No já jsem byla ale na takové dýňové výstavě.
0: No ale ono to kombinuje.
1: Takhle až jo. Hmm.
2: Víš co je ústý, vlastně když máš v muzeu, tak máš nedotýkejte se exponátu. Když jsi v botanický zahradě, tak máš nekuřte exponáty.
0: Počkej, mám?
2: Co?
0: Mám, no.
2: Už to pochopil, ne?
0: Jo.
1: Já ne. A
2: tak jako, tak že bylinky, ne?
1: Bylinky.
2: Tak až takhle dotichne, jo, no, to dáme. Už to má, už to má, už jsme tam.
0: Už můžu písničky? Ještě někdo v těch, klidně ještě napište. Ještě někdo,
2: máte, až vám to cinkne, řekněte.
1: Už něco pust.
0: Kajgo, no než se to namíchá zpátky v čase, je cestovat no. Těžký.
2: Jo, a vy běžte do té botanické, to
0: botanická. Tam krásně.

0: 16 hodin 18 minut Rosé a Bruno Mars. Posloucháte Hit Radio City, ale my jsme tady během týdne řešili cenu benzínu, která se ne vyšplhala, ale dolů počplhala na 45 korun, ale to řešit.
1: A máme takový nápad, že vlastně ušetříte za auto a můžete se tím dovolit pádem benzín. Což je v normální příležitosti jako dost blbej nápad. Ale s náma tady ten šílený nápad má smysl, protože my vám dáme auto na týden.
0: Pokud budete dneska nejrychlejší, ano, jsou před námi nepoužitelní.
1: A to má nějaké podmínky. Aha, já myslím, že to jen tak rozdáváme ty rony.
2: No jediný, co k tomu potřebujete, je odpovědět na 10 otázek špatně. A vytočit číslo.
1: Napsat na číslo. Jsi, jak já, když jsem tady začínal. Vždycky ten, kdo začne, tak bude dva měsíce říkat vytočit.
0: Přátelé, do Vánoc, slibuji do Vánoc jenom a 7, potom to umíme.
1: Hele, 777, 937, 777, tam napište, jsem nepoužitelný. My vám řekneme, jak jste na tom, potom, co si to s náma rozdáte.
0: A taky vyhrajete auto od Lenner Motors, půjčíme na týden, jak jsme řekli. Mm-hmm. Máte na ten benzín, cesta na dovolenou, výlet, je to jedno, je to na vás, ale ty auta, co si můžete vybrat, vyladěný Hyundai Tucson.
1: To se vyslovuje jinak.
0: Je to tak, je to tak.
1: Hyundai, jak v té reklamě, Hyundai.
0: Hyundai, nebo komfortní MG, HS.
1: MG.
2: Ale já vím. A na to já jsem háklivá.
1: A ten poslední dáš.
2: Pojď.
0: A dokonce vím, že Andrejka, to bylo tvoje první auto, no měla ho za mis.
2: Ano, přátelé. Na české mis.
0: Peugeot 3008.
1: Ne, počkej, to neměla, to vyšlo teď, ne, až.
2: Ne, tak já jsem měla nějaký model nějaký starší, ale prostě znělo to stejně, nešťourejme se v tom.
1: Prostě dostanete auto zdarma, stačí napsat SMS-ku, dělejte 777-937-777.
3: Na týden. Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
5: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
3: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
6: Velkolepě.
3: Natočím to.
0: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
3: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krátce po půl pátý. Jste ještě ready při pátku hrát? No, protože Irenka ano.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: A tak je prý připravená, i když ne na cestě.
2: Ano.
0: Na Poděbrady, čau.
2: Ahoj, Irena.
3: Ahoj, prosím tě.
2: Ahoj, vás česky.
3: Moje babička se jmenuje Irenka. Kdy máte svátek, abych nezapomněl?
2: 16. dubna.
3: 16. dubna, tak to už jsem asi zapomněl dávno.
2: To už je pryč.
3: Co tě čeká teď konco víkendu? Máme pátek.
2: No, tak normálně. Se známým jedu a pokecáme a tak. Možná se bude i grilovat.
0: Tak v těch Poděbradech, ty se řekla, že čekáš doma a vyčkáš, až se v Praze ta doprava uklidní?
2: No, to je šílený masakr kolem Prahy. Výjezd teď hrozný, tak čekáme
3: k večeru. Já jedu za chvilku na zájezd, tak to mám teda štěstí. Prosím tě, dneska bude pršet, zítra bude pršet, tu grilovačku nechte na neděli a ty si ještě dekonc ale připrav. Připrav si svoji energii, připrav si svůj čas a dej nám ho dekonc co nejméně, protože jdeme hrát. Máš jednoduchý pravidla. Nesmíš nikdy říct dvakrát stejně a všechno, co řekneš, musí být katastrofálně špatně. Jsi připravená?
2: Musíme.
3: Jdeme na to za 3, 2, 1, start.
0: Kolik rohů má kruh?
2: 5.
4: Jaké části najdeme na Praze 5?
2: 2.
0: Jak zní saxofon?
4: V čem právě držíš telefon?
2: Já nerozumím.
4: V čem právě držíš telefon?
2: Jo, noha.
0: Napodob zvuk strunové sekačky.
4: Kolik dní zbývá do konce roku?
2: 5.
0: Jaké volby právě dnes začínají?
2: Špatné.
4: Doplň text, letím teplou nocí.
2: A já taky.
0: Zabroukej hit, když se načančám.
2: Já to dobré.
4: Máš vůbec řidičský průkaz?
2: Jasně, že ne.
0: Miluji tě.
3: Hele, byla jsi strašně vtipná. Bohužel jsi teda ale řekla 2x5. Což já ti odpustím, je to je úplně jedno. Kdybych to řekla 10x, tak já ti to odpustím za to, jak jsi sympatická.
2: Děkuji.
3: Tvoj zvuk strunové sekačky bych si rád nastavil jako vyzvánění, který mě budilo každý den.
0: Na Vánoce.
3: Ano, každý ráno by se vedle mě objevila Irenka a dělala by...
2: To já umím.
3: Irenko, každopádně, ačkoliv bych strašně rád tvůj čas, dneska bohužel nestačil. Byla jsi úžasná a jak jsi byla úžasná, tak jsi byla další. My tě strašně, ale děkujeme. Užij si grilovačku, užij si cestu ven, jsi bezvadná, měj se krásně.
2: Děkuji.
4: Krásný víkend, ahoj.
0: Vypadá to, že vítězka je z pondělí a je to Světlana. Zdravíme ji na benzínku, pravidelná posluchačka, my se spojíme a moc díky. Příští týden zase s něčím jiným, ale ve stejný čas.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City. 10 let s vámi. Vyberte si z 800 nových nebo ojetých vozů a získejte partnera na každou vaši cestu. Lenner Motors, váš nejzkušenější spolujezdec.

0: 4 hodiny 40 minut. Můžeš si vypojit tu kytaru, Vinci, prosím tě.
1: Ne, dohraju to. Santana na mě závisí.
0: Santa. Hezké odpoledne, Praho. Jsme tu komplet.
1: A to je všechno. Co chceme říct dneska?
2: Chceme vám říct, že v Roketnici už sněží.
1: Už?
2: Už. Normálně tam jedou, dělá s technickým sněhem.
1: Jedou
2: a
1: tam
2: už
1: dělá bomby.
2: A už se to tam připravuje na letošní lyžovačku.
0: Lyžujete?
1: Lyžuju.
2: No. Já lyžuju jak drak.
1: Já lyžuju, ale mám to zakázaný. Já teď nesmím. Když, no, ty, jedna z mála věcí, co máš ve smlouvě, když natáčíš, jo, něco toho hrobě, že nesmíš lyžovat.
2: Neohrožovat se na
1: a
2: životě.
1: Je strašně vtipný, když máš nějaký herce, který očividně se zlomí nohu při lyžování a potom vymýšlej jako případy, jak se to stalo.
0: Červený líčka, brýle.
1: Červený líčka, ano, ještě mají na sobě ty ležáky. Řeknu, já jsem šel jenom ven s košem a uklouzl jsem po ledu.
3: Hit Radio City. A okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: Time.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio.

0: páteční warm-up na Hit Radio City. Tak ale pěkně po pořadě. Nejdřív dojďte domů z té práce opatrně, teď to tam housne, no a potom se mrkneme na zprávy s Dominikem Šmausem.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na jižní spojce zůstává dlouhá kolona ve směru na Černý most, začíná před Spořilovskou ulicí a táhne se až na Štěrboholskou spojku. Ve směru na Barandovský most je na jižní spojce také kolona, a to od úrovně Krče, následně pokračuje přes Barandák do Dobřížské ulice. Kolona je na městském okruhu i ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Se zdržením počítejte i v Povltavské ulici při cestě od Libně, taky v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem k mostu Barikádníků. Kbelská ulice hlásí kolonu od Cínovecké ke sjezdu na Novopatskou. Plný je stále Pražský okruh mezi sjezdem z Plzeňské D5 a Ořechem a na D1 směr Brno je nadále dlouhé zdržení v úseku mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz. Chytrý.
3: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
4: Více na e-shopu benezelenina.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmausem. Dobré odpoledne. Tramvaje se o víkendu vrátí do Olšanské ulice. Výluka tam skončí kolem půlnoci ze soboty na neděli. Od neděle ale bude přerušen provoz tramvají v úseku nákladové nádraží Žižkov Ohrada, a to až do 18. prosince. Dopravní podnik kvůli tomu zruší dvě linky, jiné naopak zavede a budou jezdit i náhradní autobusy. Kamenolom na Zbraslavi se má rozšířit. V následujících letech z něj bude vytěženo až 100 milionů tun materiálu. Vyplývá to z podnětu na změnu územních zásad, který v září odsouhlasili zastupitelé Prahy a který má umožnit pokračování těžby na navazujícím ložisku Jíloviště. Místní radnice a obyvatelé s tím nesouhlasí a sepsali petici. Pachatelem násilné smrti 30-letého muže ve Dvoře Králové nad Labem je podle policie dítě. K činu se přiznalo. Soud bude řešit uložení ochranné výchovy. Dítěti je méně než 15 let a za čin tedy není trestně odpovědné. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit kalifornské Indian Wells. Večera v noci místy slabě zaprší, zítra přes den bude převážně zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky ustávat a mraků ubyde. Sobotní maxima do 15 stupňů.
5: V Česku je spousta metropolí, jen jedna má ale metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Andrea.
0: A tahle stanice je pro vás vždycky otevřená. Žádný rekonstrukce, jsme tady komplet. Andrejka, Vincent, čau.
6: Čau.
7: Ahoj.
0: Další hoďka, rozdáme Nobelovky. Dívám se tady, Yasir Arafat, Barack Obama, Henry Kissinger. Jo, to jsou starý ročníky. Víš, za co byste si zasloužili cenu?
6: Za pusinky. Dávám krásný pusinky.
0: Mně se líbila, jak Andrejka přemýšlela s tou korunkou na hlavě. Jakou ano. by měla mít cenu, no tak my víme.
6: Počkejte, jsi vyhrála tu mis?
7: Tak Vinci, je to sice 10 let, dobře, budíš ti odpuštěno, ale jo, vyhrála.
6: To je hezký, jaký to je říct, před 10 lety jsem vyhrála mis. Připadáš si stará?
7: Připadám si, že ten čas fakt letí. Hmm.
5: Hit Radio City.
0: A v hitech pokračujeme také 2 minuty po 17.

0: 10 minut po 5. hodině posloucháte Hit Radio City. Tak to zase letos nevyšlo. Andrej Kovinci zase za kulturu, literaturu, žádná cena. Rozdali se Nobelovky.
1: Nebyli jsme ani na kandidátce.
0: Můžeš na
1: Nobelovku za rádio, za to, jak to děláme my.
0: Každopádně, projďte si ten seznam, to vám tady číst nebudem, ale dneska jsou volby a já si říkám, jak se to propojuje hezky. Každý třeba se bojí, že bude volit špatně, a on se nedá volit špatně, pokud jako k tomu nějak dospějete. Podívejte se třeba na výsledky některých předchozích udílení Nobelových cen. Za lékařství dali třeba cenu tomu, kdo provedl poprvé lobotomii, Antonio Egas Moniz. A dneska úplně to není přijímaný v lékařství.
1: No takže pokud budete volit jako lobotom, tak to nevadí, protože i ten lobotom se to dostal Nobelovku.
0: No, podívejte.

0: odpoledne přeje Vincent, Andrejka a taky Dominik.
1: Hit Radio City vám beze brunch. Nechte si přivést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: Hele, když děláte v nějaký práci, všude vám slibují benefity. Zaměstnavatel to většinou nesplní, je to voda, kávovar, ale my pro vás ten benefit přivezem klidně každý den do konce října.
2: Že my někomu reálně prostě přivezeme snídaní až do práce. Mm-hmm. Co když to budou papaláře, budou nám ujíždět celou dobu?
0: Tak vás budeme nahánět po celý Praze.
2: A my vám ten brunch nacpeme do chřtánu, přátelé. No ale jak se získává takový brunch pro celý patro?
3: Stačí se zaregistrovat na našem webu hitradio.cz a čekat na výhru.
0: Do konce října to platí, takže času dost.
2: To jsem jako už pro snídaně teda udělal víc věcí než tohle, to je minimum. To je jak když si dáš prostě sušenku. Takhle jednoduchý.
4: Branče z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: pati a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
1: Promění.
0: A v novou sukínku.
1: Promění.
0: A v paraplíčko.
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky.
1: I v obal.
0: A v baťůžek.
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
1: Běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: 6:30 posloucháte Hit Radio City, Andrejka, Vincent a Dominik vás zdraví. No já doufám, že už se našel.
1: Kdo? Zkusit
0: tady, hele, týpek, on byl na Václaváku a ukradl nějaký borce z kabelky ve fast foodu peněženku, jenže předtím, jako lupič zloděj, se dlouze podíval do kamery. Takže celá Praha zná jeho obličej.
2: Takže věděl o tom, že bude, že je sledován a stejně kradl.
0: Ano, koukal do té kamery a potom...
1: To byla taková ta mikrosekunda, jak koukáš do té kamery a říkáš si, mám nebo ne?
2: No tak to udělal, to je arogance zlodějů. V Americe byl jeden nádherný případ, podle kterého se dokonce jmenuje jeden psychologický jev, Dunning-Krugerův efekt, který zaznamenal úžasný fenomén, kdy ten člověk kradl v bance a jeho kamarád mu řekl, že když si natře v obličej citronovou šťávou, tak ho nemůžou rozeznat kamery, jo? A on vešel dovnitř, úsměv na tváři, jak nad tím vyzrál, celý pomazaný citronem, začal tam krást, načež přijela policie, zatkli ho a on byl zmatený a říkal, jak mě pro boha vidíte? A tady ten efekt sleduje to, že když o něčem víte strašně málo, tak vám stačí strašně málo informací, abyste měli pocit, že tomu rozumíte extrémně hodně. Takže přátelé, pozor, pozor, když se rozvíte první informaci na nějaké téma, prosím, prosím, nevěřte, že už všechno víte. Ahoj.
3: Dominik, Vincent, Káťa. A vy všichni v tomhle městě. Odpolední show Hit Radio City.

0: 21:06, posloucháte Hit Radio City, naše mileniálská láska Avril Lavigne a taky Andrejka, Dominik a Vincent možná je taky něčí mileniálská láska. Vy to vlastně nevidíte, mi teď po měsících došlo, ale mezi tím, co Vince točí ty specialisty, máš jako kvůli roli knír.
1: Ano, jakožto policajt mám správný policajnický knír. No.
0: A já už si na to tak zvyk, nevím jak Andrejka, že jsi měl vždycky, ne?
2: Já mám taky pocit, že už ti patří.
1: Já jsem se koukal jako na dětský fotky a ještě tam jsem ho ještě neměl.
2: Já jsem se bála, na co dětskýho se zkoukal.
1: Já teď ale normálně, Andrejko, opravdu, teda jsi chvilku v rádu a chceš vyrazit nebo co? Hele, ale mě zajímá jedna věc, až dotočím, mám si ho sundat nebo ne? Už jste se na to zvykli tak moc, na ten experiment.
2: Já si chci připomenout i mladšího Vincenta.
1: Já jsem vypadal starší předtím, že jsi měl plnovous předtím.
0: No právě, on byl zarostlý úplně.
2: Tak to nech dorůst úplně kompletně.
1: Takže mám mít plnovous a to se bude vypadat 40 let.
2: Ale však
1: to...
2: Santa Claus, Vánoce jsou za dveřma.
0: To jsou totiž takový ty věci, na který si zvyknem a možná máte přátelé v okolí někoho, kdo udělal takhle radikální změnu v okolí.
2: No, já se chystám na Ofinu. Jak moc toho budu litovat, se dozvíme za 14 dní.
1: Ofiny jsou hustý, já mám rád Ofiny.
3: Hit Radio.

0: Je, Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

0: kúpiete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show

0: Posloucháte Hit Radio City, za chvilku šestá. Já doufám, že už všichni v práci padla, protože i my už jsme padli. Protože padneme k volbám, že všichni půjdeme.
1: Povinně.
2: Všichni. Já se teda musím zastavit ještě pro tu občanku, ale pak ho
1: můžu. A ještě pro ten názor, ještě pro to vědomí.
2: To si musím zavolat mamce, ta to ví, koho bude volit.
1: Jsou u těch uren ty lidi, který budeme volit? Že by mě jako měli možnost přesvědčit? Pokud ano, vy z Prahy 6, zastavte se, budu tam zhruba zítra dopoledne a bojujte o můj hlas.
2: Přesvědčil by tě vlídný úsměv?
1: Bojím se, že jo.
0: Volební poradenství. Zase od pondělí, těšíme se. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
4: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.

0: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
1: Více na e-shopu benezelenina.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Bude 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Do 10 večer jsou dnes otevřené volební místnosti, Češi rozhodují o novém složení zastupitelstev a třetiny senátu. Zítra bude možné hlasovat od 8 ráno do 2 odpoledne. V prvních 2 až 3 hodinách voleb přišlo hlasovat v průměru 10 až 15% voličů. Vyšší účast byla zatím v Plzeňském a Olomouckém kraji, kde se místy blížila 20%. K volbám nakonec dorazil i prezident. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku hlasoval v komunálních volbách. Pražský hrad původně oznámil, že prezident k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. Petr Pavel dnes novinářům řekl:
5: "Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. A já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti a já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat."
4: Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu a malým průtokům vyrobily méně elektřiny, jen 40 až 50% v porovnání s dlouhodobým průměrem. Po skoro 3týdenní reprezentační pauze se znovu rozbíhá první fotbalová liga. Dnešní předehrávka 10. kola nabízí souboj lídra tabulky Slavie s posledním Zlínem. Zápas na hřišti Zlína začal před chvílí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Zítra přes den bude v Česku převážně zataženo, na většině území se přidá občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude srážek ubývat, v Čechách i oblačnosti. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů Celsia.
6: Dominiku, děkujeme, krásný pátek, krásní lidé, dneska s vámi Tomáš Kočárník a před námi jako vždy Hit Radio Klasik, ty největší hity 80., 90. a taky milénia, hudba, která se nikdy neoposlouchá, teď Gigi D'Agostino.

Tohle je naše Hit Radio Klasika, v něm královna rock'n'rollu, nebo také rocková babička Tina Turner a rok 1985. Jako každý všední den po 18. hodině tady společně vzpomínáme na hudební legendy 80., 90., no a taky přelomu tisíciletí. Doufám, že když je tu pátek večer, tak to podle toho u vás vypadá, ať to má jakýkoliv charakter. No a pokud jste v pátek večer v robotě a makáte, chci, abyste věděli, že s vámi cítím a jsem v tom s vámi. No a teď nás čeká jedna z nejznámějších popových ikon historie a dost možná i světová rekordmanka, protože její manželství z ledna 2004 vydrželo přesně 55 hodin. Což jako rozvést se po 55 hodinách? To si člověk dokáže představit jen u jedné ženy na světě. Tohle je Britney Spears a její slavný debutový hit Baby One More Time a rok 1998.

0: ohrožujete golfovej průmysl. Jste moc zákazný, jste škůdci.
1: Tohle rok 2001, hudba milénia po Česku, chaos a jejich svišti na golfovém hřišti, krásný to verš. Máme 9. října, hezký páteční večer, konkrétně 18 hodin a 18 minut, prosím vás, něco si přejte, když tak. Pro vás, jako vždycky v tento čas, Hit Radio Classic, hudební výběr, který je vždycky speciální. Vzpomínáme na hity našeho mládí, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď v těch našich vzpomínkách vyrazíme do roku 1997. Poněvadž o další hit se nepostará nikdo jiný než Spice Girls. Díky, že jste s námi, díky, že nás ladíte.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

mistr svého oboru DJ Eric Pritz a jeho Call Me One z roku 2004. Na Hit Radio Classic právě teď s vámi Tomáš, jsem rád za všechny zprávy od vás, o to víc za ty, kde se mi přiznáváte, že i dneska večer pracujete a můžeme si z toho udělat takovou kolektivní skupinovou terapii pro lidi, kteří makají i v pátek večer a v podstatě drží českou ekonomiku i v tento čas. Ať už nás sladíte při jakékoliv příležitosti, my jsme za to rádi, že jste u toho s námi a pokračujeme v našem hudebním vzpomínání a to takovou exkurzí do historie. Rok, kdy moji rodiče podle mě stvořili jejich nejoblíbenější dítě, jsme tři, tak logicky typuju sebe, tedy rok 1996 a žena, která by si hudebními cenami Grammy mohla klidně doma tapetovat, Toni Braxton a její Unbreak My Heart v našem Hit Radio Classic.

0: klasik Robert Palmer a jeho hit John and Mary. Tohle je, přátelé, rok 1980. To tady ještě vládnul červený obr. Gustav Husák byl zvolen prezidentem, hlasů dostala si 130%. Konala se nám pátá spartakiáda, no a v té době, kdo měl na sobě zvonáče, byl ten největší frajer. A party bez diskokoule, to nebyla žádná party. A v roce 1980, mimo jiné, měl taky premiéru asi nejvíc erotický film v té době. A to byly samozřejmě Postřižiny, ale chlapi. Nedělejte se. Ženská, co se koupe v pivu. To je jak Vánoce v létě. Tady už pokračujeme v dalších hudebních lahůdkách, no a jdeme na mistry českého roku. Bude kapela Kabát.
1: Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
4: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopí a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Classic kapela Berlin. Já úplně vidím toho Toma Cruise, Top Gun jednička, stíhačky a doják na konci. No nic, jdem dál. Jak určitě víte, tak dnešním dnem nám odstartovaly komunální volby. Dneska máte šanci až do 22 hodin a zítra tedy v sobotu to půjde od 8 hodin od rána do 2 hodin odpoledne. Ať už půjdete nebo nepůjdete, ať už vyhraje váš favorit nebo nevyhraje, pozitivní na tom všem je, že zas konečně na určitou dobu zmizí z našich telefonů, sociálních sítí, počítačů, městské hromadné dopravy a billboardů ty vysmátý obličeje lidí, kteří se na nás jak Joker, kdyby chtěl zabít Batmana a slibují nám hory doly. Tady už ale další vzpomínky na další legendární hity. Tohle je Hit Radio Classic a teď kapela Westlife.

Radio Classic s vámi, víkend před námi a teď taky Daft Punk a jejich vzpomínka z roku 2001 One More Time. Jako vždycky, vzpomínáme na hity minulé a právě teď vyrážíme do roku 1986. Pokud jste třeba jako dítě na jaře tohodle roku měli pocit, že tak trochu smrdí vzduch, tak to byl pocit naprosto správný, protože bouchnul Černobyl. Byla samozřejmě snaha to ututlat, ale co si budem, dvoumetrové hřiby v lese asi úplně nejsou normální velikost. Ale ať už dneska nebo v minulosti, lidé byli cvoci vždycky a tak už například teď můžete vidět v určitých obchodech vánoční výzdobu. Já si teda osobně myslím, že v tenhle čas, konkrétně 9. října, by to ještě mělo být ilegální, ale na to jsem malej pán. I přesto nás teď právě čeká předvánoční hit v Británii právě z roku 1986. Tohle jsou House Martins a jejich Caravan.

0: Klasik s vámi, teď John Bon Jovi a rok 1997. Vzpomínáme tu, jako vždycky, na pecky 80., 90. a taky období milénia. Doufám, že ten pátek probíhá podle vašich představ. Pokud ne, tak doufám, že vás takhle večer nikdo nevytáčí, protože nechat se vytočit je užitečné asi jako padák v ponorce. Prostě k ničemu to není. Pro lepší náladu rovnou posíláme další legendární hity. No a teďka z těch světových si dáme zase nějakou českou partu. Takže přišel čas na Monkey Business, Matěj Rupert. Tady ještě jako mladík, ale on teda pořád vypadá skvěle. To, co si budem, co si budem.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: výkon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jedny z největších hudebních legend našich dějin spolu v jednom balení. Stevie Wonder a Paul McCartney v našem Hitrádiu Klasik. Tohle bylo rok 1982. No a je tu takový souhrn toho pracovního týdne. Jako vždycky to bylo výživné. Dneska a zítra volíme v komunálních volbách, takže předpokládám, že jste nemohli víc z baráku, z bytu, aniž by vám někdo necpal do ruky letáček, že to s váma myslí dobře. Dále jsou tu ale dobré zprávy, protože ceny pohonných hmot nám tenhle týden klesly. Nevím kde, ale píšou to, takže to musí být pravda. A předpokládám, že to bylo čistě z praktických důvodů, protože jako třímístná částka na té digitální tabuli u benzínky už prostě napsat nejde, že jo? No a na závěr je tu takové zásadní zjištění tohohle týdne, protože tenhle týden vyšla statistika, že Češi loni vypili nejméně piva v historii. Češi vypili nejméně piva v historii. Jako sorry, ale tohle je narušení určitých životních jistot. Jsou už jenom dvě věci, kde my jako Češi jsme na špici. A je to spotřeba piva a počet pornohvězd na milion obyvatel. Takže jestli nás chcete udržet na špici, alespoň v nějaké kategorii, okamžitě přátelé všichni teď začněte pít pivo.

nabití, co nás poslouchají za volantem, neusnuli. Technotronic a jejich Get Up v našem Hitrádiu Klasik. Ti nás vzali do roku 1989. Prosím vás, to se cinkalo klíčema. No jo, od té doby můžeme svobodně volit, takže na rozdíl od toho dřívějšího režimu, řekněme, neznáme vítěze předem. Takže svoboda a alespoň nějaký vzrušo. Pokud chcete, máte šanci v komunálních voleb dneska večer a ještě zítra dopoledne, respektive do 14:00. No a někde můžete i do Senátu, takže double výhra. Ať žije demokracie, ale teďka ať žijou naše další hity. Rok 2000 a hudební duo Moloko. Díky, že jste s námi a krásný páteční večer.

0: 2,50 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

Krásný večer, 19 hodin 54 minut k tomu, Hit Radio Classic a výlet do roku 1990, Krejson v čele s legendou Láďou Křížkem. Je to tak, jako každý všední den od 18 do 21 hodin, tady pro vás. Máme ty nejlepší hity z let minulých v našem hudebním výběru 80, 90 a taky milénium. No a docela třeba ještě stíháme idoly našich žen. Dámy, speciálně pro vás, tohle jsou NSYNC.

Pokud nás sladíte pravidelně, tak víte, co páteční večer znamená. Hit Radio Classic a vzpomínky na legendární hity, teď Sum 41 a jejich In Too Deep. Tohle byl rok 2001, takový ty pecky kolem filmu Prci, prci, prcičky a spolnost, zkrátka, ha, moje dětství. Ale přesouváme se do roku 1984. Náš úžasný spisovatel Jaroslav Seifert dostal Nobelovu cenu za literaturu, jinak v anketě Zlatý slavík zvítězil Karel Gott, a to jste opravdu nečekali, co? Michael Jackson poprvé v tomhle roce předvedl svůj legendární moonwalk, no a pořád jsme byli socialistická pevnost, takže zatímco venku frčela MTV, my frčeli Krokodýla Dundeeho na pirátských kazetách. Jinak, za benzín v tomhle roce jste mohli ohromit západní turisty. Litr stál 2 koruny československé, což bylo fakt levné, akorát jste ho moc neměli kde sehnat. Ale cena byla super. Teď už ale slibovaný rok 1984 a v něm Harold Faltermeyer a jeho Axwell F.

0: Tohle jsou české devadesátky, holky a jejich Už mi nevolej z roku 1999. Na jednom plese, který jsem měl možnost moderovat, jsem vedle nich měl šatnu, což bylo skoro dokonalé. Dokonalé by samozřejmě mělo mít šatnu s nima, ale člověk nemůže mít všechno, že jo? Krásný pátek, naši drazí posluchači, ať takhle večer děláte cokoliv, nebo neděláte, přišel čas se posunout z našeho českého hudebního rybníčku zpátky na světové hity, no a vyrazíme daleko víc do historie, než je rok 1999. Jo, čekají nás další osmdesátky. Bad Boys Blue a jejich Comeback and Stay. Je to neuvěřitelný, jak to letí, ale tohle je, přátelé, rok 1987. Tak jdeme dál vzpomínat v našem Hit Radio Classic.
1: Byle SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Já vím. Je to doják, že jo? Já vím. Vlastně jeden z největších dojáků v dějinách hudby, ale tak co? Whitney Houston a její I Will Always Love You. Film Bodyguard, Kevin Costner, romantika, drama, thriller, jeden z nejprodávanějších singlů všech dob, prosím vás. Přes 20 milionů kopií prodáno. Tam prostě všechno zaklaplo. Naprosto legendární zpěvačka, jedna z největších vlastně. No ale teď už přišel čas vyrazit do roku 1994. Jo, to se ještě koncertovalo na Strahově. V tomhle roce k nám například dorazili Pink Floyd, což bylo fajn. Byl zadržen několikanásobný vrah Ivan Roubal, což bylo taky fajn, ale teď zpátky k hudbě, německý Eurodance a rovnou úspěšný debut Farao a jejich I Show You Secret. Naše Hit Radio Classic pokračuje a díky, že jste u toho s námi. I'll show you.

Tohle je pop ikona Robin Gibb, Juliet, Hit Radio Classic s vámi. No a 21. hodina se nám blíží. Abych byl úplně konkrétní, máme 20 hodin a 41 minut k tomu. Naše Hit Radio Classic pro dnešní den se nám blíží do samotného závěru, ale ještě spolu těch pár hitů stihneme a rozhodně se máte na co těšit, protože právě teďka nás čeká dost možná jeden z nejtalentovanějších zpěváků, kterého kdy naše země měla. Láska je. No je to jeden z nejlepších, který jsme tady měli. Ani muk. Teď ještě ale v kapele Shalom, Bonsoir Marmazer Palis. Tohle, přátelé, je rok 2001. Tak jdeme vzpomínat na to české milénium.

Hit Radio Classic. Síly mimochodem zpěvá, kterého já neskutečně uznávám, nejen za jeho hudbu, ale prosím vás, to je někdo, kdo dokázal zbalit Heidi Klum. Ah, ten chlap je prostě bůh. No, tohle už je ode mě dneska všechno. Mějte krásný večer, budu se na vás těšit zase někdy příště, docela třeba Two Unlimited nebo Sandra. Bo s vámi Tomáš Kočárník, mějte se, smějte se.

0: srdcovky Hit Rádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: zlepší si náladu.
1: I ain't got time for you, baby. Either

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střežíš.